Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoj

0: Buďte zdraví všichni, fandové rockové muziky, fandové metalové muziky, fandové festivalové sezony a festivalů jako takových. Tady je Zbavoš, tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Zcela záměrně jsem mluvil o letní festivalové sezóně, protože dnešní díl věnujeme jednomu z vrcholů festivalové sezóny roku 2026. A tím je další ročník festivalu Metal Fest. Proto je se mnou promotér festiáku šéf agentury Prago Concert Jirka Darun. Zdravím tě.
1: Ahoj.
0: Tak, Jirko, budeme se bavit o Metalfestu. Metalfest je v podstatě každoroční akce, nicméně v letošním roce tam je jedno velké navíc, řekněme, které můžou fanoušci dostat. Prozrať, o co jde. Někteří to sice vidí, ale o co jde?
1: Tak máš pravdu, zkoušíme takový nový model.
0: Ano.
1: Už teď vidíme na vstupenkách, že se nám může model osvědčit a fanouškům se asi líbí a tak bychom ho rádi zachovali i pro příští sezonu. Mm-hmm. A to je to, že vlastně Metal Fest, což je klasicky každoročně třídenní zážitost, pátek, sobota, neděle,
0: ano,
1: tak bude mít otvírací koncert ve středu, na který jsou teda samostatné vstupenky, ano, je to teda koncert Sabatonu se skvělýma hostama, protože před Sabaton vystoupí Flor Jansen, zpěvačka Nightwish.
0: Ano.
1: Víme všichni, že Nightwish mají teď delší koncertní pauzu, bylo to hlášené tak na 5 let, jako, ale uvidíme, jak dlouho to potrvá tady tahle ta věc, takže vlastně to bude jedna z mála šancí pro fanouška Nightwish uslyšet nějakou tu písničku Nightwish. Před ní vystoupí Majestica,
0: ano,
1: a otvírací koncert bude patřit Skardust. Takže je to pěkný večírek, otevře se samozřejmě areál už ve 4 hodiny, večer je krásný program 4 kapel, takže je to takové významné rozšíření Metalfestu. Ačkoliv na to musí být samostatná stupenka, tak bonusově k tomu dáváme samozřejmě spousta fanoušků, už zůstane na Metalfest po tomto koncertu.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: My, co se týká těch fanoušků, co mají už koupený třeba stanování, parkování na Metalfest, tak už můžou normálně přijet na ten Sabaton, průkážou se tím a vlastně nic už navíc neplatí, mají zajištěné svoje kempování o 2 dny víc, nebo o den víc, protože vlastně z normální stav byl takový, že ve čtvrtek den před festivalem se otvíraly kempy, teď se otevřou vlastně v den Sabatonu,
0: ano,
1: od 12 hodin.
0: Takže
1: a od 12 můžou fanoušci najet, postavit si stán, a zaparkovat si auta a jak se otevře areál na Lochutině, tak můžou jít na koncert.
0: Říkejme tomu to, co dělávají ostatní festivaly, warm-up, ale úplně obráceně postavený, protože v podstatě warm-up je taková příprava na největší hvězdy, kdežto Sabaton a Flor Jansen jsou velká jména.
1: Tak co si budeme, jako toto je večírek s největší hvězdou celého Metalfestu.
0: Přesně
1: jako,
0: tak, no.
1: Tak prostě víme dobře, byli jsme oba v Ostravě, když jeli vlastně aktuální desci turné, jako vyprodaná velká hokejová hala Vítkovic, prostě daleko dopředu, před akcí a produkce famózní, ale zajímavé je to, že vlastně v tom létě to mají jinak, jako jo.
0: To chci říct, ty máš na těch plakátech napsáno nová pódiová produkce a já jsem se chtěl dostat k tomu ostravskému koncertu, jestli to bude tak jako v říjnu to bylo, nebo tak nějak, no, a nebo jestli to bude zase něco jiného.
1: Ale je to úplně jiné, Sabaton letní turné jede s jinou produkcí, s jinýma kamionama, to znamená, nebudou tam prostě takové ty hradby, co se viděl v Ostravě, a takové historické věci. Do historie samozřejmě šahají, ale bude to tank, má to být největší tank, který kdy do České republiky dovezli, jo, takže ten bude vévodit tomu pódiu a prostě stage design bude jiný, setlist písniček bude jiný.
0: To je druhý dotaz.
1: To znamená, je to úplně jiné to show, jo, jako, takže je to na léto postavená jiná produkce.
0: OK, připomeneme, kromě toho, že to je středa, jestli dobře říkám, tak to datum 3. června 2026. Dobře.

0: Pojďme tedy k festivalu. Termín festivalu je jasný, 5. až 7. června. Opět v Lochotíně.
1: Tak, tak.
0: Říkám to dobře. Na koho se můžeme těšit v letošním roce?
1: Máme jenom 3 dny, tak by si řekl, máme jenom 3 ty headlinery, my prezentujeme 4. No. To se tak stane, když se sejdou prostě 4 velká jména, jo, takže máme tam metalový projekt Tobiasy Sammeta Avantasia, máme tam rozlučkové vystoupení s Českou republikou legendárních Brazilců Sepultury, oni měli takovýto halový rozloučení a musím říct, že to bylo teda jako fenomenální, dělali jsme 2x po sobě vyprodané O2 Univerzum a vůbec jsem nevěřil, že to dáme 2x, jo, a vůbec jsem nevěřil, že na to přijde 8,5 tisíce lidí. Bylo to jako opravdu něco famózního s krásnou atmosférou, navíc prostě, že jo, zpěvák Derek má vztah k Praze, protože tam má jako část jako rodiny a takhle, jako, takže prostě všichni byli backstage po koncertu velké focení, protože to bylo poslední show v rámci turné, takže oni vlastně končili vlastně to turné v Praze a jako mrazilo z toho jakoby úplně na kůži, jak se říká, a člověk si říká, no tak přeci vypadají tak dobře, vůbec nejsou ve věku Jura Heap, jako, proč to chtějí balit, jako, jo? Víš, jako to si člověk říká, když vidí, jako to byli muzikanti na vrcholu sil, jo, zcela jednoznačně, no a teďka to má být rozlučka, tak je to na jednu stranu, jakoby, jako šťastný, že se těšíš na koncert, ale smutné v tom, jako, že to má být opravdu naposledy, co v České republice a ti fanoušci téhle legendy se přijdou s nima rozloučit a opravdu to máme taky na plakátech poslední show v České republice. Dalším headlinerem je skupina Anthrax. Jo, členové Big Four, kteří poprvé míří na Metal Fest. No a posledním čtvrtým headlinerem je skupina Accept, legendární německá parta, která oslaví 50 let na scéně.
0: To už je 50 roků.
1: Jo, tak to je prostě, to je taky síla. Samozřejmě k tomu mají mít nějaké speciální hosty, nově udělanou scénu a má to být opravdu velice, velice pěkné vystoupení a oslava 50 let.
0: Doplňující dotazy k těmhle headlinerům, co jsi řekl, co se týká Avanty, že má agentura nebo má Jirka Daron jakožto promotér nějaké info třeba o sestavě zpěváků, která se rotuje?
1: Rotuje se, vždycky to záleží jako na tom, kdo je k dispozici, kdo je v jakém zdravotním stavu a tak dále, jo, takže informací nemám. Není. Nemám a musím říct jako, že s přípravama té festivalové sezóny je spousta práce, do toho začínáš už teďka vlastně i lovit nějaký umělce na tu další festivalovou sezónu, to znamená, nebyl čas pátrat a volat Tobimu, který by určitě zvedl telefon a páči s něho, takže stejně jako fanoušci, tak vypadá, že budu překvapený i já, jaká sestava s Avantasiou dorazí.
0: Další dotaz. Anthrax, jak je těžké dostat sem tady tyhle dvě muzikanty?
1: Ale těžké, těžké. Jo, to řeknu jako rovnou. Těžké v tom, jako, že jsou to amici. Není to asi úplně jednoduchý, protože já několik let jsem se snažil jako je dostat na Metal Fest a už jsme byli i třeba blízko, drželi jsme jim místo a oni pak řekli, že vůbec nedojedou do Evropy, jo, a celý to spadlo. Samozřejmě nebylo to oznámení, nikdo to nevěděl, věděli jsme to jenom my, že jsme jim drželi místečko, my jsme odsouhlasené podmínky, to znamená, jako je to taková spíš ta těžší kapela dostat na festival.
0: Ano. OK. A mluvil jsi o Accept a že bude řada hostů. Tam je to asi podobné jako za Avantasiou, že to neprozradili.
1: Úplně stejný. Jako, jo. Já od doby, kdy jsme to bukovali, oni řekli, máme jasnou představu, že to musí být takové, že fanoušek Accept si sedne na prdel.
0: Ano.
1: Uvidí tam prostě speciální hosty. Bude to oslava 50 let se vším všude i s velkou produkcí. Jo. A od té doby, co jsme to, jakoby, řekněme, uklohnili, potvrdili a oznámili, tak vlastně o detailech nebyl čas se bavit. Jako, no.
0: Dobře.
1: Ale brzy se dozvíme, protože teďka už z nich taháme třeba, jestli budou chtít bydlet a jaký bude rooming list a takhle, takže jako snad se brzy...
0: To v těchto detailech může vylézt na povrch, že?
1: Tak.
0: Ano, dobře. Tak máme headlinery. Na koho by si ty osobně třeba pozval dál, co se týká Metal Festu?
2: Jako myslíš kapely?
0: No, kapely, jo.
2: Ale
0: kdo třeba je pro tebe zajímavé jméno?
2: Jo, počkej, myslíš jako v letošním ročníku, já jsem myslel dobrou, co
0: ne? Ne. Já třeba, když si to tak vezmu, tak standardně podívám se dozadu na plakát. Goodheart. Hodně mě tady tohle
2: to
0: zajímá.
2: To je jako moje oblíbená teda kapela.
0: Přesně.
2: Už, já nevím, 20 let, jako jo, ještě s původním zpěvákem, který chudák zahynul, to jako přitom, když jezdil na motorce, asi mluhl ho kamion, kdy ustřelil návěs. To je skvělý hard rock, jako něco strašně chytlavýho a musím říct, jako když z Godard dojedeme i na jiné události, jako mimo našich metalových, jo, tak musím říct, že sklízíme i na těch mainstreamových událostech naprostý
0: ohlas. Napříš, jo.
2: To jako skupinu Godard můžou vidět stejně metalista, jako prostě člověk, který je metalem netknutý, jako jo. Je to prostě velká show, velké nasazení, rocková show, krásný písničky, nedávno se jim říká, že to jsou vlastně švýcarští škorpíci, jo. Že to je jejich Scorpions.
0: Jako. Jasně. No, máš teda ty nějaké takové jméno? Třeba zajímavý jsou pro mě Orphanland, už třeba už jenom tím, odkud jsou. A
2: to je samozřejmě zajímavý, jako doufám, že nenastane nějaká situace, že třeba nebudou výluky v lítání.
0: Může se
2: tak
0: stát, samozřejmě.
2: Což se nám kdysi stalo, jo, že prostě oni uzavřeli letecký prostor nad Izraeli a my jsme byli jakoby někde a museli jsme to zrušit. To už se nám taky stalo. Tak samozřejmě, jako je to exotická muzika, jo, je to úplně něco jiného. Já myslím, že na festivalu takové to zpestření je zcela jakoby vítaný. No já z těch kapel, co tam jakoby visí za tebou, tak já nevím, mám rád jako kromě těch Godardů i Pain jako s Petrem, jo, a na to se těším vždycky, jo. Je to takové, to je spíš tak jako já nevím, jak to říct, no, chtěl bych ho vidět, toho Petra, konečně, aby byl na festivalu spokojený, jo.
0: On je většině spokojený?
2: On je většině spokojený, jo, ale to je povahu. On za mě odvede skvělý show, jo, diváci se baví, je to perfektní, on se stopí z toho podia a to nefungovalo a prostě to nebylo dobrý, jako.
0: Takže perfekcionalista takový, jakože fakt chce, aby to bylo tip-top.
2: Perfekcionista a možná jako i tak furt jako takhle se dívá jako jo, jak skener a dívá se, jestli něco není špatně, jestli něco nenajde jako a takhle. Spíš jako tou povahou, že ten

0: Dostaňme se dneska poprvé k tomu, kolik mi to bude stát, když se na ten festiák přijdu podívat.
1: Tak dívej, vstupenky na ten, jako permanentky na Metal Fest jsou lehce pod 3000 teďka.
0: Na celý festiák, což znamená 5. až 7.
1: No a nějakých 1890 stojí ten Sabaton
0: 3. Jasně, tak bude se ještě zdvihat to vstupné, nebo se
1: na
0: to nechá?
1: Na místě bude dražší, jako na samozřejmě rozdíl mezi předprodejem a na místě bude to vždycky
0: okay,
1: taky.
0: Ok, standardní, chci se jít podívat jenom v sobotu. Co mi to bude stát, pokud to
1: jednodenní stupenečka. Jako.
0: Taky existují.
1: Máš to za jednodenní stupenečku a,
0: super.
1: A ušetříš.
0: Takže.
1: Ale přijdeš minimálně o pár skvělých kapel.
0: Samozřejmě, jako, ale jsou mezi námi takový, kteří jako prostě nemůžou o víkendu
1: jasné,
0: a přijdou třeba jenom
1: jednodenní, jednodenní vstupenky jsou v prodeji a je to standard jako vlastně na všech našich festivalech, že víš co, dneska opravdu ta doba je tak hektická, že někdo uloví, že má ty 3-4 dny volno a může prostě užít si celý festival, někdo fakt si řekne, ježmarja, jako, tak já přijdu si pojedu na ten Antrax a jiný den, jako já to nedávám, jako, tak prostě proč ne, jako může přijet, odjet, samozřejmě Plzeň je třeba jakoby fajn město strašně z hlediska třeba ubytovací kapacit. Protože my tam máme sice spoustu kempů, jo, ale je tam taková nabídka,

0: těch hotelů, hostelů, vysokoškolských kolejí, jako těch pevných kapacit pro ty fanoušky, jako je nepřeberné množství, což už samozřejmě není případ jako by Rock Castle nebo Masters of Rock, ale v Plzni je to velká škála. A samozřejmě prostě pokud třeba lidi už nesiženou si třeba to ubytování, jak třeba přijedu na ten jeden den, po koncertu prostě jedou zase jakoby domů, jo, takže i takhle to dneska fanoušci mají, no, že jedou na ten jeden den.
1: OK. Vraťme se k tomu, co jsme v podstatě říkali na začátku a k tomu, co si řekl teď, což znamená, celý ten areál bude k dispozici díky těm sabatonům už od středy, říkám ano, to dobře, ano, to tam správně. Budou kempy otevřené od středy?
0: Ano, kempy, parkování, budou všechny stánky, co jsou před amfiteátrem Lochotín v parku nebo na té louce, jakoby u hlavní cesty, tak vlastně všechno bude otevřené, pojedou dobíjecí centra jako na čipy, páskování jako a tak dále. To znamená, tam všechno poběží v takové full verzi. Samozřejmě na ten jeden den, to čtvrté, kdy se nehraje,
1: ano.
0: Tak ten amfiteátr bude uzavřený. Ale před amfiteátrem všechno poběží. Jo?
1: Všechno poběží dál.
0: Budou takové drobné přestavby, jo, že třeba obrovský stan, který bude jen a jen sloužit sabatonům, jako na prodejní místo merče, tak se pak jakoby předělá, jako vznikne z toho festivalový a tak dále. Ano. Ale všechny věci jsou otevřené pro fanoušky, to znamená, můžou krásně jako tam vegetovat i v tom dnu volna. Samozřejmě my máme pro ně jako každoročně spoustu takový ty zábavy, které nám můžou jako i partneři.
1: A to mě zajímá další, protože v té minulosti jste hodně spolupracovali se zoo na křestech malých nových zvířátek, tak jestli letos něco je a jestli ho tu třeba nezdržíte do čtvrtýho.
0: Ale asi nezdržíme, protože oni pak jako jedou dál, ale pravdou je to, jako že chystáme, jako je ten křev. Sabaton ještě o tom neví teda. Jo? Zatím jsme to domluvili jenom zoologický, jo? Že by to mělo být prostě nově narozené zvířátko, jo? A že by mu měli dát jméno. Jo? Takže víš, začínáš jakoby nejdřív toho ředitele zoologické, Jirky Trávnička, který je metalový fanda jako, a strašně nám fandí a chodí se kouká na to muzi. To je ředitel na správném místě, ti řeknu. Na
1: to je, místě. Samozřejmě, pokud prostě je to Metloš, tak ano.
0: Fanda této muziky. No a prostě s ní jsme se dohodli a teďka se musí domluvit ještě se sabatonama. Ale já věřím tomu, že to proběhne a že to bude pěkný.
2: A prozradíme, co to je za zvíře?
0: Ale ještě bych nechtěl. Nechtěl bych.
2: Dobře,
0: ne. Kdyby byl jakýkoliv něco, tak zatím ne.
1: Existuje i nějaký VIP vstupenka?
0: A prosím tě,
1: na Metal Festu, ne.
0: Jako my nemáme klasický VIP stupenky, ačkoliv 40 je, je to vždycky takhle okamžitě a to je jenom prostě, že jak je místo, kde jsou zvukaři, tak pod nima je místečko, kde se dá 40 židliček, kde nic není.
2: Jasně.
0: A my tam dáme 40 plastových židliček.
1: Tak to je, a ty vlastně, tak a je to pryč.
0: No a prostě to je přesně takhle a takhle si to hned jakoby koupí lidi, co chtějí sedět a vlastně na střed pódia, mít tam svůj židličku, jo, jinak je to samozřejmě na těch lavicích po celém areálu nečíslované a prostě musí si své místo vybojovat, jo, ale tady těhleti, těch 40 lidí má svoji opravdu plastovou židličku.
2: Okay. Jako, no.

0: Udělejme nějaké zhrnutí teda, na co se můžeme těšit na začátku června?
1: Tak na Metal Fest a poprvé i s otvíracím večírkem ve velkém stylu s kapelou Sabaton.
0: A ne naposled.
1: A ne na, přesně tak. Floriansen, Majestic a Skardas, takže to jsou speciální hosté koncertu Sabaton, který vypukne ve středu 3.
0: Ano.
1: června. Pak je day off, kde si můžete užít krásy Plzně nebo navštívit
0: pivovar.
1: Přesně.
0: Jasně.
1: A pak startujeme v pátek už třídenní Metal Fest, kterému vyhodí kapely metala, opera, to by asi sameta Avantasia, Accept a jeho 50 let na scéně a speciální show, největší v historii této legendy.
0: Zdravý, no.
1: Loučíme se s brazilskou legendou Sepulturou, poslední vystoupení v České republice. A poprvé v historii na Metal Fest přijíždí americká thrash metalová superstar Anthrax.
0: OK, Jirko, děkuju za pokec. Přátelé, vám za to, že se koukáte. A pátého? 3. a 5. až 7. se všichni společně vidíme v Lochotině v Plzni na dalším ročníku festivalu Metal Fest 2026. Jirko, díky za pokec.
1: Díky za pozvání.
0: A přeju vám pohodový poslech. Mějte se. Náš host Jirka Daron.
1: Ahoj.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pokud se vám po ránu už podařilo nahodit vaše humanoidní systémy, tak vás vítáme do úterního brzkého rána. Od mikrofonu vás zdraví dvojice Ivoraška, Tomáš Michalík, no a společně s námi je tady ve studiu také hromada parádní muziky, že jo?
1: Ano, jedna nám dohrává a ta další, co nastane, tak ta už bude právě v rámci ostrého budíčku, takže se pojďme společně klidně mrknout a hlavně poslechnout, co chystáme v playlistu. Za malou chviličku to odstartuje třeba kapela Seether.
0: Nebude chybět Prince, Temnoty, Ozzy Osbourne.
1: Dáme si taky From the Inside, přesně takhle jeden svůj single pojmenovali Linkin Park.
0: Dnešní vydání Ostrého budíčku bude opět napěchováno všemi možnými věcmi, ovšem středobodem stále zůstává soutěž o vstupenky na vybraný koncert, festival nebo nějakou akci, protože máme tajné úterý. Co to bude? Tak to se dozvíte jako vždy po 8. hodině, kdy to celé provalíme ven, povíme vám o té akci a ještě si zasoutěžíme. A někdo vyhraje.
1: Já bych pustil ke slovu taky Kristýnku Kubánkovou.
2: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
5: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
6: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
7: Čas rok. Čas rok.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D46 směrem na Brno u obce Pustiměř. Tady se došetřuje předchozí dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Krásné úterní ráno vám u zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o desertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé.
10: Morava aktuálně.
8: V Karviné se už klienti přestěhovali do zrekonstruovaného denního centra služeb v domu v Aleji. Využívat jej mohou nejenom seniori, ale také lidé s mentálním postižením. Více nám k tomu řekla vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
11: Nové prostory znamenají pro klienty větší komfort, bezpečí i kvalitnější zázemí pro každodenní aktivity. Velmi důležité je také to, že zařízení nabízí potřebnou podporu různým skupinám klientů, seniorům i lidem s mentálním postižením. Současně vytváří prostor pro sociální kontakt, aktivní trávení času a zachování co největší soběstačnosti.
8: Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu. Město na zvelebení veřejných míst vyčlenilo 500 000 korun a návrhy je možné posílat elektronicky do konce září. O vítězném projektu pak rozhodne hlasování veřejnosti. České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehli 8-12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu. Už dnes zahájí své působení na tomto šampionátu také čeští muži. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.
12: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro

0: Včera nám začal červen a to tak většinou bývá, že 1. června je den dětí a já jsem si z toho včera trošičku ještě dělal srandu, jak budou děti natahovat ruce a ptát se, co jsi mi dones. Celou dobu jsem to měl včera v hlavě, že musím něco dovést domů a samozřejmě to dopadlo tak, že jsem nedovezl nic. Zapomněl jsem na to a potom to přišlo. No. Tati, co pro mě máš? Říkám, aha, tak musíš počkat na mamku. A hned jsem volal mamince a něco koupil.
1: Aha, no a co jste jim koupili?
0: Jo, dovezla potom, já nevím, jako asi půlmetrovou čokoládu nebo co.
1: Jo. No vidíš to. No a přitom si včera měl podle horoskopu předpovězeno, že by se tě mělo hodně dařit. Nedělní úplněk s přízviskem modrý byl totiž nejvíce nakloněn právě střelcům, což si ty. No a proto, jak se říká, ti hvězdy přáli a jejich rozestavění by ti nemělo vlastně dovolit dělat zásadní chyby, což se tady to úplně nevyplnilo.
0: Se trošku úplně nepotkalo hned ten první den. I když na druhou stranu, tak jako zásadní chyby. Zase, když jsem nedovez nic sladkého, neskazí si zuby. Třeba si na to podívat i z tohohle uhlu. Snad to dneska bude lepší, teda nejenom pro mě.
1: No, vypadá to tak. Když jsem na chodbě potkal totiž Milana, tak prý to bude zpočátku vypadat hodně optimisticky. Jenomže pak se to celé zhroutí jak domeček z karet.
0: Výborně, tak to se mám na co těšit opět. No, nicméně uvidíme, slovo má Milan Gelnár.
2: Úterní postavení nebeských těles nás bude ku podivu zpočátku ponoukat k optimismu. Bohužel objeví se události, jež nás budou vracet ke střízlivosti a nutnosti nestrkat hlavu do písku, ale stavět se k věcem čelem. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít chuť riskovat. Levy by měly být velmi kreativní a střelci budou testováni z trpělivosti. Býci budou řešit finance. U panen doma to může docela jiskřit a kozorozy by měly mít potřebu utřídit si své plány. Blíženci budou mít vztahy jako na houpačce. Váhy by měly být ve vyjadřování zpomalenější a vážit svá slova a vodnářům se mohou měnit jejich plány s přáteli. Radci mohou pociťovat únavu. Štíři budou sázet na osvědčené jistoty a ryby může vyčerpávat tlak šéfu na výkon. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnár.
3: Ostrý budíček.

0: 10 minut před 6:30 doznívá na čas roku Gary Moore. Pomalinko se tady dostáváme do času, kdyby jsme si mohli dát i něco na snídani. A možná někdo už z vás po jídle je, někdo se teprve chystá, ale tématu jídla se budeme každopádně věnovat v tomhletom vstupu, protože my moc dobře s Tomášem víme, že se mezi vámi posluchači nachází mnoho gurmánů a pro kus dobrého jídla jste schopni čehokoliv, čeho jsme byli kolikrát i svědky. Nicméně, některá jídla patří mezi, řekněme, ty exotičtější, někdo si potrpí na opravdu vytříbené menu. No a pokud třeba nepohodnete takovými šneky, tak máme pro vás tipose, kam příští rok můžete vyrazit.
1: Letos už to nestihnete, protože koncem května se pravidelně koná takzvaný šnečí festival v katalánském městečku Lleida. Právě šneci jsou tam tou hlavní pochodkou a pravidelně se jich pozor sní kolem 14 tun.

0: Tun.
1: Ne, tun.
0: Ne, 14 tun.
1: 14 tun. Jo, 14 jo, to mi jsem se trochu přetočil jsem se. Ale i tak 14 tun, jako.
0: 14
1: tun. To je hodně šteků. Tenhle festival, na který každoročně dorazí nějakých 200 tisíc lidí, se poprvé konal už před více než 40 lety. A přitom původně šlo jen o takové setkání několika přátel u šneka. V dnešní době je tam příprava šneku primárně pouze pro členy společenských klubů. Mimochodem o tom, že šneci táhnou, svědčí i to, že těchto šnekogurmánů je registrovaných okolo 13 tisíc. Mm-hmm. No ale nebojte se, samozřejmě ve městě se nachází také zóna pro veřejnost, tam se můžete nadlábnout, co hrdloráči.
0: Nejoblíbenější příprava šneku je takzvaná caragols a la launa, tedy šneci pečení na plechu s česnekem, petrželkou, olivovým olejem a nebo chili. A taky šneci dušení v pikantních omáčkách s klobáskou a rajčaty.
1: Ale zní to báječně. Nebýt tam těch šneků, tak je to fakt jako dobrý.
0: Jinak já jsem si dal trošičku tu práci. Těch 14 tun mě zajímalo, protože kolik tak jako váží jeden šnek zhruba, teda, jo, je to průměr. Ale v těch 14 tunách je přibližně 460 až 700 tisíc dospělých lemížďů.
1: No ty krásu.
0: Což je jako sodní. Takže my vám určitě přejeme dobrou chuť.
2: Fuj, ta jibe, to je nějaká potvrda zmrževitažená. Fuj,
3: ta to je hejna souma, to klepetá.
4: Ježiš, co to je?
5: A to mrklo, mrklo to. A ty brambory se taky hejbaj, hele. Ojo.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh.

0: rozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
0: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
0: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Kukačky nám kukají 6:30, my vám ještě jednou přejeme krásné ráno a to s datem 2. června, ano.
1: Půl kuku.
0: Půl kuku, co to je půl kuku?
2: No 6:30.
0: Jo takhle. Tak půl susu. Dobře. Pojďme se podívat na dnešní datum i z důvodu oslavenců, kdo dneska slaví, anebo vlastně... Kdo by slavil?
2: Jo, protože já začnu dnešní výčet u člověka, který bohužel už svíčky na svém dortu nesfoukne. Charlie Watts, právě tenhle muzikant, by dneska oslavil 85 let. Ačkoliv má na svém kontě i několik soulových, jazzových počinů, tak znám byl především jakožto hlavní správce bicí soupravičky a také jako tmel v kapele Rolling Stones. Kromě toho Charlie navrhoval i podobu některých pódií, která sebou Stouni vozili a používali na svých turné. A ještě jednu zajímavost mohu dodat, a to, že Charlie býval také vášnivým chovatelem koní.
0: No, to teď přejdeme trošičku někde jinde a možná si můžeme i zatrsat.
2: Dobře.
3: Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jsme zase tady spolu, jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnoš se svou.
0: Ano, Arnoš, ale ne, že by slavil Arnoš. Slaví Tomáš Vorel, český režisér, kterému je právě dnes 62 let. Jméno nejvíce spojené s divadlem Sklep. Tomáš Vorel debutoval koncem 80. let filmem Pražská pětka, ale ačkoliv je hodně známá jeho trilogie Gimple, Vejška, Job, nebo taky Cesta z města, tak pro mnohé je jeho nejvýznamnější dílo právě film Kouř z roku 1990, a to včetně toho Arnoštka, že jo?
2: Přesně tak.

0: Tak Tomášovi Horlovi přejeme všechno nejlepší a pouštíme na dálku muziku v podání Metaliky.
1: Posloucháte Ostrý

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Tady se vám blíží splátečka a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Ladíte frekvence Rádia Čas roku, přičemž monitor tady přede mnou napovídá, že máme 6:45 ráno, tedy pokud by se to náhodou někomu pletlo. Věříme, že většina z vás už je tady pořádně nastartovaná, připravená do pracovního procesu, i když někomu to možná může trvat, jako třeba Dankovi, který napsal na náš WhatsApp.
1: Čau kluci, od minulého týdne se nám tady všechno nedaří, abych tak nějak to převedl do slušné řeči. Materiál na nové skříně nedorazil, lepíme to, jak se jen dá. O víkendu mi přestalo jezdit auto, tak jsem chtěl vyrazit na kolo, abych si vyčistil hlavu. Přišel jsem na to, že mám defekt. Když jsem dal kolo do pořádku a vyrazil, tak začalo pršet a já jsem byl jako prase. Aby toho nebylo málo, na dílně mi včera praskla zářivka a od včerejška se nemůžu rozhýbat. Ještě, že mám alespoň vaše radio, tak mi tam dejte něco od Pretty Maids, snad už to bude lepší. Dík moc, Danek.
0: Tyjo, tak Danka. Dankovi se pořádně lepí smůla na paty.
1: Když už, tak už.
0: No. Hej, jenom by mě zajímalo, jestli když mu praskla ta zářivka, jestli to souvisí s tím, že se nemůže od té doby hýbat. Jakože tam po tmě?
1: To nevím, ale já myslím, že už to všechno jako jedno s druhým. No.
0: Tak Danku, snad to teďka bude lepší. Tady jsou Pretty Maids. Čas rok.

0: okna je dneska o mnoho veselější než včera. No ty jsi tady teď zatáhl rolety. Počkej, rolety nebo žaluzie? Ne. Mm. Rolety se rolujou dolů. Mm. Tohle se posouvá ze strany na stranu, takže co to je?
1: Tak jsou to ze strany na stranice.
0: Straníky? No, já nevím,
1: no tady straníka vedle sebe.
0: Dobře. Každopádně já ten pohled veselější mám, protože sluníčko se na nás dneska směje, aktuálně 12 stupňů a půjdou ty teploty až k 21, ale pozor, nenechte se zmást, protože odpoledne zejména na severovýchodě můžou být přehánky, takže parazoly radši po ruce. Trif se parazol.
1: Vím.
0: Jo, dobře.
1: No umím po polsku trošku, to po vašimu.
0: Ne, no po mojímu rozhodně ne teda.
1: Dáme si tak nějakou muziku, co říkáš?
0: Asi to bude lepší než naše krákání tady.
1: Tak jo, fozy.
0: Dáme si taky kapelu Sweet.
1: Díváme se na sebe, Fox on the Run.
0: Já už vím, co to je, já se řeči.
1: No?
0: Jsou to ty, vertikální žaluzie?
1: Ty jo.
0: Co?
1: Já myslím, že jo.
0: Jo, dobře.
1: A víš, co je tohle?
0: No. No jasný, to je třeba přece The Offspring.
1: Výborně, super.
0: A víš, kdo nám řekne zprávy?
1: Taky vím, Kristýnka.
0: Výborně.
1: Takže jsme řekli všechno.
0: Jsme úplně nejlepší.
1: Dobře, tak jdeme na to.
2: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rock. Čas Rock.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na dálnici D46 směrem na Brno u obce Pustiměř. Tady se došetřuje předchozí dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné ráno, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock a tady jsou zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Obědy v českých restauracích zdražují, překročily dokonce už průměrnou cenu 200 korun. Můžou za to rostoucí ceny potravin, energií a také lidské práce. A lidé chodí na jídlo čím dál méně. Ubývá i kvalifikované síly, která chce v pohostinství pracovat.
1: Morava aktuálně.
0: Cyklisté jezdící mezi Bohumínem a Ostravou mohou nově využívat pohodlnější trasu. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera město nechalo vybudovat propojku. Cestu tak zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
2: Snažíme se jít spíše cestou

0: nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty, a to po dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
1: Manuál bude dostupný na webu města. Jakuba Menšíka čeká na pařížské Antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. Zabojuje tak o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu o rok mladším Fonsecou z Brazílie. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
2: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Je 7 hodin 10 minut a my tady s Tomášem otevřeme tradiční rubriku Kalendária. No a podíváme se na to, co se 2. června událo. Přesně před 37 lety si vystrojil veselku Bill Wyman z kapely Rolling Stones. Za svou ženu si vzal teprve 18-letou Mandy Smith a nejednalo se přitom o nějaké rychlé vzplanutí lásky. Společně to totiž už tenhle ten páreček táhl 5 let. To znamená, že pokud dobře počítám, když spolu začali ti dva chodit, bylo panu Wymanovi už 52 let a Mandy, tak ta byla teprve 13-letá lolitka. Manželstvím ale stejně dlouho nevydrželo, už o 2 roky později se jim rozpadlo a oficiálně se rozvedli v roce 1993.
1: Takový Honza Nedvěd.
0: Asi tak.
1: Já tady mám jednu velice kuriózní záležitost z roku 2005. Do velkých trablů se dostal frontman kapely Franz Ferdinand Alex Capranos. Po zuby ozbrojená policie ho totiž na letišti v Moskvě zatkla, když se pokoušel nastoupit na palubu letadla. On se totiž tehdy přihlásil pod svým skutečným příjmením, které je Huntley. Shodou okolností používal stejné krycí jméno i agent britské tajné služby, který byl začátkem 90. let zapletený do získávání tajných informací o nové ruské zbrani. Takže ho sebrali, ale potom, co vyšlo najevo, že skutečný agent 007 byl o 13 let starší než on, tak ho pustili. No.
0: Tam jim něco nesedělo.
1: Mimochodem, víš, do jaké země je předvolba 007?
0: Ne.
1: Do Ruska.
0: Tak to je. Pokud byste si chtěli rozšířit vědomosti jak z historie, tak aktuálního dění ve světě rockové muziky, tak doporučujeme navštívit naše webovky časrock.cz. Právě tam totiž naleznete řadu informací a zajímavostí. Teď už ale jdeme zpátky na muziku. Tady jsou Papa Roach.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budíč.

Buďte zdraví, rokeři. Mám pro vás další díl Metalmánie od 19 hodin na rádiu Čas Rock a o hodinu později na televizi Rebel, američtí Trivium. Těším se na vás.

0: 10 minut před půl osmou doznívá Na čas roku kapela Sweet a jejich hitovka Fox on the Run, čili Liška na útěku. A to se docela tematicky hodí, protože mi to připomnělo jednu událost, která se včera stala ve Frýdku Místku. Do místních ulic se totiž vydal celkem velký divočák. Slyšel jsi o tom, Tomáši?
1: Ano, pobavilo mě to hodně. Já nevím, tak možná hledal areál, kde se už tento víkend uskuteční Help Days třeba.
0: A jo?
1: Nocovat s předstihem, no.
0: To mi nenapadlo. Jak,
1: takhle, hele, jako ať to samozřejmě odlehčíme. Důležité je, že se nikomu nic nestalo, teda kromě divočáka. Po chvíli byli přivoláni policisté, kteří monitorovali celou jako záležitost, aby všechno tak nějak bylo v pohodě. Největším problémem podle všeho spíš byli lidé, kteří neuposlechli výzvu ohledně bezpečnosti, protože ten divočák se potuloval kolem jednoho nejmenovaného obchodu, no a prostě když si někdo jde ráno pro ty rohlíky, tak si jde prostě ráno pro rohlíky a žádný policajt a divočák ho nezajímá. Takže tohle komplikovalo celou akci.
0: Ano, ano. Nakonec byl na místo povolán i znalec svého oboru, čili myslivec, a divoké zvíře bylo usmrceno. Teď mě napadá, kde jako ve Frýdku seženeš myslivce, ale asi jo, že jo. A mě při té představě se hlavně vybaví kultovní snímek slavnosti sněženek. Takže co se vlastně stane s tím mrtvým divočákem? Bude hostina?
2: Největší pochoutka, pánové, z divočáka je hřbet a kýta na šípkové omáčce. K tomu pajfalský knedlík, vařený ovšem v ubrousku.
3: Nejlepší je normálně s knedlíkem a se zelím.
2: No, uděláme to na šípkové omáčce.
3: Se zelím!
4: Se zelím!
3: Se šípkou!
1: Mimochodem záznam jednání včerejší radnice ve Frýdku Místku, jak naloží zase zastřeleným divočákem. No, někdy se prostě filmy točí podle skutečných událostí, někdy naopak se stanou podobné věci, jako známe ve filmu. Já doufám, že zvíře nepřijde vníveč a jestli teda si skutečně někdo pochutná na něm, tak přejeme dobrou chuť.
5: To zas bude v Álejích na blito.

0: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
1: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
0: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Nový Top Topic Mango půl litru za 22,90. Nebo Nealko pivo Birgo různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Společně s kapelou Scares on Broadway jsme se dostali pomalinku na dohled 7:45. Máme úterý, za okny panuje krásný, téměř letní den. Abych byl přesný, tak se jedná o 2. červen. No a to znamená, že z roku 2026 už jsme odkrojili 153. den. A také z toho vyplývá, že svátek má Jarmila.
1: Jarmila, máš 4 pravila?
2: Nemám.
0: Zatím ještě nemám.
3: Ale večer třeba bude mít, protože bude slavit své jméno, které je slovanského původu a jehož význam můžeme popsat jako milující prudkost. A nebo lze přeneseně vyložit jako milující jaro, což by dává větší smysl.
0: Ještě tady vidím jednu teorii, ve které se uvádí, že vzniklo zejména Jarolím a v tom případě by to znamenalo svaté jméno.
3: No vidíš, v Česku se lidí s tímto jménem nevyskytuje moc. Dle statistik se Jarmilu u nás vyskytuje asi tak jako zhruba 500. Mnohem menší zastoupení má ale i jméno Buba.
0: Buba?
3: Buba.
0: No, tak toho znám aspoň jednoho.
4: Jmenuju se Benjamin Blueford Blue. Říká se mi Buba. Jako těm bílejm nádeníkům. Že mi věříš?
5: Jmenuji se Forrest Gump a říkají mi Forrest Gump.
0: Pak tady máme ještě několik svátků extra, které si můžete užít, ať už se jmenujete jakkoliv, ale o těch si dáme říct zase za chviličku. Teď muzika v prání Offspring.
6: Ostrý budíček.

0: Krásný Brno jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Šídl s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Šídl za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dek.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.

00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Parádní záležitost od Roberta Tefra na rádiu Čas Rok 7.47. No a máme opět hlad, tak si můžeme dát něco dobrého, protože tady dnes máme i den grilovaného kuřete.
1: Grilované kuře? No tak to by, dneska se hodně točíme kolem jídla tady, co?
0: Vadí ti to?
1: Ne, vůbec ne, už jsme měli šneky, kance a teď si dáme grilované kuře.
2: Ahoj, teď si uděláme, přátelé, takovou zajímavost. Bude to kuře, který v podstatě všichni samozřejmě známe, umíme si ho upíct, ale my si ho uděláme takovým zvláštním jiným způsobem.
0: Jako vždycky s Jirkou. Jestli si dáte kuřátko nebo něco dobrého, samozřejmě.
1: Když nemáte kuře, tak
0: si šneka.
1: Dej se šneka.
0: Nezapomeňte si hlavně pořádně vyčistit chrup, protože mít dobrého zubaře je také samozřejmě základ k tomu, abyste se cítili dobře. A dnes máme den s podtitulem Miluj svého zubaře, takže ho můžete oslavit i tím třeba, že uznáte hlavně pogratulujete.
1: Můžeš mu pogratulovat.
0: Může, no. Hlavně se nezapomeňte při placení usmívat.
1: Jo, to jo, no.
3: Tak se do toho dáme.
4: Proboha, mi dásně, strašlivě to bolí.
3: Ještě jsem nezačala.
4: Já vím, ale z toho okna mi fouklo do pusy.
3: Oh.
4: Ze zdice.
1: Ještě mohu dodat, že máme zároveň mezinárodní den čistého ovzduší, takže čističky vzduchu dneska zapněte na plný výkon a se nám všem tady dobře dýchá.

0: Tak tohle to byl pan Kronek a kapela Kern. Písnička s názvem Silnější než já. No silnější než my všichni je čas, který neustále plyne kupředu. A to znamená, že za 3 minutky už máme 7 hodin za sebou, bude tady 8.
1: Ano, a bystří z vás samozřejmě vědí, že se dozvíte zajímavé a klíčové informace, a to v rámci tajného úterý. Po 8 hodině tradičně hrajeme, o co to bude dnes, my to víme, ale vás ještě chviličku budeme napínat. Do té doby se můžeme pozvat třeba na kapelu Lordy.
0: Vercajk na dobrou náladu přihodí vohnouti.
2: Sejdeme se v centru města, kde zakoupíme láhev sektu a pošlem výši koklejm architektů.
1: Dobrou náladu, věřím, způsobí i Iron Maiden.
0: A aby to bylo ještě veselější, tak si dáme čerstvé zprávy a také dopravní servis, a to už je parketa pro Kristýnku Kubánkovou.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Tak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Řípská, kde se stala dopravní nehoda. Nehodu nám hlásí také Olomouc, ulice Hejdukova. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Krásné ráno vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Pořízení kratomu bude složitější. Vláda totiž chce, aby ho bylo možné koupit jen v licencovaných obchodech až od 21 let, nikoli od 18 let jako doteď. Plánuje se zavést také na tuto psychoaktivní látku přiměřená spotřební daň a zvýšit tak daň z přidané hodnoty z 12 na 21%.
1: Morava aktuálně.
0: České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Od června přibudou dva nové spoje. Podrobnosti dodává mluvčí společnosti Vanda Rajnochová.
2: Vlak SC513 pojede z Prahy hlavního nádraží v 16.30. V opačném směru pojede nově vlak SC518 Opavan, a to od 5. června každý pátek dopoledne z Opavy východ v 10.53. České dráhy během letních měsíců vyhodnotí efektivitu provozu, obsazenost nových spojů a následně rozhodnou o jejich případném dalším provozu po skončení letní sezóny.
0: Brno zavedlo přísnější pravidla vjezdu do historického jádra. Doteď tam smělo zhruba 10 000 aut. Úřednice ale počet povolenek výrazně omezily. Chtějí tak sklidnit dopravu na nejrušnější pěší zóně ve městě. Ta zahrnuje kromě trasy od Masarykovy ulice na náměstí Svobody i některé okolní pěší třídy. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Ostrý budíček.
1: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Rádia Čas Rock.
1: V minulé hodince jsme se bavili o divočákovi, který si to tady, nebo který se toulal ulicemi Frýdku Místku. No, v tomhle městě mají poměrně živo a ještě budou mít, protože už v pátek začíná pátý ročník Hellblaze.
2: A právě byste tam vůbec neměli chybět. Během dvou dnů se představí plejáda české hudební scény, jako třeba Dimitri, Harley, Porta Inferi. Ostatně jsem zvědav právě na to, jak se v sestavě zabydlel Pepa Michálek. No a dalších, mnoho dalších kapel. Během akce proběhne také třeba tradiční dražba věcí, které také na tuto akci přinesou samotné kapely. No a výtěžek si organizátoři nenechají pro sebe. Peníze poputují na pomoc nadaci Českého červeného kříže.
1: Tenhle festival má jednu velkou výhodu a to je dostupnost, protože jak vlakové i autobusové nádraží je na nejvýš nějakých 600 metrů, takže to jde krásně dojít. Navíc nedaleko jsou kempy, Baška nebo Olešná.
2: Takže koupačka.
1: Můžete se i vykoupat, kdo bude chtít. A jestli jste vášniví řidiči a alkoholu neholdujete, hned vedle areálu je velké parkoviště. Takže úplně na pohodu.
2: No a právě tento festival si třeba i díky nám budete moci užít zcela zadarmo. V rámci tajného úterý mezi vás budeme rozdávat vstupenky, takže dávejte si majzla, protože výzva může přijít kdykoliv.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Das Rock.
1: No, my jsme říkali, že to může přijít kdykoliv a my nekecáme.
2: Nekecáme. Takže teď to přišlo.
1: No. My jsme říkali, že dnes rozdáváme vstupenky na festival Hellblaze, který proběhne ve Frýdku Místku už tento pátek a sobotu v areálu, to je Slezan. No a kdo z vás bude chtít vyrazit zadarmo a třeba někoho vzít sebou, tak má jedinečnou možnost, ale ještě nevolejte, my jsme neřekli, který v pořadí to bude. Takže raz, dva, tři, čtyři, co?
2: Jo, 2 + 2 = 4, tak vezeme 4. v pořadí. Kdo se jako 4. dovolá, dostane od nás 2 lupeny na Hellblaze. Tak pojďme, jdeme na to. 7 2 5 3 3 1 1 5 5.
0: Tajné úterý, Radio Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Před chvíličkou jsme vyzvali někoho z vás, aby si zavolal o vstupenky na Help Days, protože máme tajné úterý a i dnes pochopitelně rozdáváme mezi vás vstupenky. No a tím šťastným, který se dovolal jako čtvrtý v pořadí, je Radim. Ahoj.
2: Čau.
3: Ahoj, ahoj, čau.
2: Tak prosím tě, co momentálně děláš? Čeho jsi zanechal, než jsi nám začal volat?
3: Přípravu do práce.
2: Přípravu do práce, tak.
1: A na co se připravuješ?
3: Já dělám reality, takže se tak nějak jakoby připravuju.
2: Tak se hlavně můžeš připravovat na víkend, protože jsme ti stanovili program.
3: Jo.
2: Tak,
3: doufám, že...
2: No, povídej.
3: Doufám, že bude jak tak z počasí, že to vyjde a těším se, no.
2: Určitě, už jsi někdy byl na Help Days?
3: Ne, ještě ne.
2: Tak vidíš to, tak tě čeká taková premiéra, navíc na festivalu můžeš i pomoct. Takže my ti určitě gratulujeme a můžeme ještě jako bonus i hodit nějakou muziku, kterou vybíráš ty, tak co to bude a komu to poletí?
3: Tak díky moc, každopádně bych rád skupinu Bijouterier a všem, kdo se nedovolali, všem, kdo poslouchají Radio Čas, vám, prostě všem dobrým lidem.
1: Radíme, my ti moc děkujeme za všechny i za nás, gratulujeme, užij si tenhle ten víkend na plné pecky a klidně potom můžeš poreferovat, poslat nějaké fotky, jak se ti tam líbilo, jak jsi to užil.
3: Díky moc.
1: Měj se krásně, ahoj.
3: Mějte se, čaute. Čau.

0: přináší mega akci. Půjčovna stavebním dek nyní nabízí pronájmu akuvazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 12. června. Tak si půjčte akuvazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
3: Metal Fest Opener.
4: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Entrex.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
6: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Čas rok.
1: Ti řeknu, my jsme tady před malou chviličkou měli na drátě Radima, který jsme si krásně popovídali a hlavně mu udělali radost v rámci tajného úterý. A on tak krásně řekl, že potom chce pozdravit všechny, co se nedovolali, že mě jich je až líto.
2: Jo, těch, co se nedovolali.
1: Jejich je líto, já nevím,
2: jestli
1: na mě prostě jde nějaký splín nebo věk nebo něco, ale prostě já bych jim asi ještě dva lístky dal.
2: A máš?
1: Mám.
2: Seženu. Máš ještě dva?
1: Seženu na černém trhu.
2: Fakt?
1: Jo, zatáhám za nitky a něco kápne
2: tak
1: z toho.
2: Tak jestli máme ještě dvě stupenky, tak kam proč je nehodit do placu?
1: Tak pojďme, třetího?
2: Je to na tobě, to je tvůj nápad.
1: Jo, to jsou moje vrachy, jo. No. Dobře, tak třetího pořadí bereme tentokrát. 7, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.

0: Čas rok.
1: Tajné úterý pokračuje a my zdravíme do městské hromadné dopravy Jirku. Ahoj.
2: Čau.
3: Ahoj, ahoj.
2: Tak, kde se nacházíš zrovna?
3: Teďkom u Marlenky.
1: Zastávka.
2: Jo. Ať, nebo tam máš pauzu aj.
3: Ne, už jedu.
1: Abychom věci uvedli na pravou míru, Jirka jede autobusem, ale ne jako pasažér, ale přímo jako řidič. Slyšíte i ty zvuky v okolí. My tě nebudeme dlouho zdržovat. Každopádně ti gratulujeme, protože jsi zvítězil v naší soutěži a dvě vstupenky na Help Days jsou tvoje.
2: Koho vemeš s sebou?
3: Je to super. Nevím, možná Aleš Kovaříka.
2: Jo, dobře, pak vem Aleš
3: Kovaříka. Tu karvinskou brzdu.
2: Dobře.
3: A nebo starého Cipa Maxu. Teď jel zrovna naproti.
1: Nekecej.
3: Aleš Kovařík.
2: Tak to už si chlapci vyříďte mezi sebou, hlavně
1: zdravíme,
2: si to užijte.
1: Zdravíme všechny autobusáky.
2: Ať už vemeš kohokoliv.
1: Přesně tak.
2: Tak jo? Tak ať to jezdí a hlavně opatrně, prosím tě.
3: Jo, díky moc.
2: Čau.
1: No je to jednoduché, že jo, vyhrát dvě vstupenky u nás.
2: Úplně na pohodu.
1: Budeme hrát ještě příští týden?
2: Jo.
1: Ale asi už je něco jiného.
2: Help Days asi ne.
1: A něco jiného, říkám.
2: No, to víš, že jo. Tak dáme jo. To tam, těšte se už teď.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
2: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
1: Takže tak.
2: Volejte AAA Auto 800 110 800.
3: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve Fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
4: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
5: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
6: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

hračky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Tak jsem si včera, Tomáši, zapl televizi Rebel a vychytal se právě ten okamžik.
1: Jsi díval na mě.
0: Ne, nebyl jsi tam, díky bohu. A byla tam spousta skvělé muziky, ale také tam na mě vyskočil ten, jak jsem říká, QR kód.
1: Ano.
0: No a to je i taková vábnička, nebo samozřejmě spíš tip pro naše posluchače, protože pokud si také pustíte Rebela a nejdete tam, tady ten QR kód, tak si ho nám nafoďte, zaregistrujete se do soutěže a můžete vyhrát speciální vstupenky na Rock for People, respektive na speciální den s Iron Maiden.
1: Ano, právě tenhle skvost, který slyšíme, tak bude znít i příští neděli v Hradci Králové na letišti, protože Maiden tam oslaví 50 let na scéně. No a právě díky tomuto QR kódu, kterých může být více, když budete sledovat televize
0: Rebel.
1: Čím více, tím lépe. Můžete mít větší šanci vyhrát právě zcela zadarmo tento den. Nebude to jenom o Maidenech. Ten den vystoupí celá řada jiných kapel, ale samozřejmě to největší lákadlo je vystoupení legendárních Britů. Hrajeme od včerejška až do neděle, takže jako jasně daný plán od pondělí do neděle Rebel 24 hodin v kuse. Vemte si dovolenou klidně hudy toho a tak jak někteří lovili Pokémony kdysi, tak vy lovte QR kody.
0: Přesně jak říkáš. K tomu si můžete zaskákat.
1: Po 9. hodině zazní i Deep Purple.
0: A když jsme u těch legend, tak já přihodím ještě Judas Priest. Angel, take me far away.
1: Pojďme také na skok do redakce, kde čeká Kristýnka Chumánková s dalším přehledem zpráva. I tentokrát koukneme na dopravu.
2: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rock. Čas Rock. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na Sokolské třídě, kde se stala dopravní nehoda. Bouralo se také ve Frenštátě pod Radoštěm v ulici Záhumí a také v Brně hned na dvou místech, ulicích Kšírova a Poříčí. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Milovníci sladkých elektronických cigaret se musí připravit na změnu. Od července se totiž nabídka v regálech sníží o desertové, cukrovinkové, krémové, sladké i nápojové příchutě. Podle ministerstva totiž právě ony nejvíce přitahují mladistvé.
2: Morava aktuálně.
4: Moravskoslezský kraj nechal v Hlučíně na Opavsku vybudovat nové chráněné bydlení. Co novostavba na Okrajové ulici nabízí, nám řekla z tiskového odboru hejtmanství Miroslava Chleboňová.
5: Moderní služba s kapacitou 8 lůžek nabídne dospělým lidem s chronickým duševním onemocněním bezpečné a důstojné zázemí. Podporu při každodenních činnostech a příležitost postupně se osamostatnit. V chráněném bydlení jsou také nepřetržitě přítomní pracovníci organizace Fontána, aby klientům zajistili bezpečí a potřebnou podporu.
4: Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou navrhovat projekty do participativního rozpočtu. Město na zvelebení veřejných míst vyčlenilo 500 000 korun a návrhy je možné posílat elektronicky do konce září. O vítězném projektu pak rozhodne hlasování veřejnosti. Basketbalisté Nymburka budou ve finálové sérii s Pardubicemi bojovat o třetí triumf za sebou. Celkově jim jde o 21. zlato v NBL. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2023 s Opavou 3-4 na zápasy. První utkání začne už dnes v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Novinka týdne.
1: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
8: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
7: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
8: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
10: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové

0: Čas rok. Kam za sportem?
1: No a v tuto chvíli pro vás máme s Tomášem i pozvánku za sportem, konkrétně na opavskou palubovku pod Bezedné koše. Letošní sezóna nejvyšší české soutěže spěje pomalinku do svého konce a opavští basketbalisté se v současné době rvou o bronzové medaile.
2: Série hraná na dva vítězné duely odstartovala v pondělí na palubovce brněnské Pumpy. První zápas opavskému týmu v Brně nevyšel, ale vlastně jenom opravdu o kousek. Vidění bylo velké drama a utkání nakonec dospělo do napínavé koncovky. V ní rozhodl o výhře domácích Jelínek.
1: Pumpa Basket Brno tedy porazila BK Opavu rozdílem jediného koše 99-97. Ve čtvrtek je ovšem na programu odveta. Poslední domácí utkání opavských basketbalistů, které se odehraje tedy 4. června od 6. hodiny večerní.
2: Tak přijďte určitě podpořit a udělejte pořádnou atmosféru.
1: A seberem.
2: Koho?
1: To se
2: na basketu tak.
1: To jsem říkal defense, ale seberem.
2: Aha. A jak si ještě potom řve, hoď koš.
1: Skoč krok koš. Ostrý buď.

0: Dnešní kapitola Ostrého budíčku s názvem 2.6.2026 spěje ke svému konci a stejně jako Ivův chlebíček i dnešní naše společné vysílání je minulostí.
1: Ano, ještě mi zůstala kůrka, do té se zakousnu za malý okamžik. Když jsme u toho zakousnutí, tak vám můžeme trošičku i nabídnout ochutnávku ze zítřejšího Ostrého budíčku, kdy se budeme věnovat jízdním kolům, ano. Případně běhu, protože obě tyhle ty disciplíny zítra mají svůj světový svátek.
0: Takže když se mi bude chtít, tak zítra sednu na kolo, na vlak a přijedu tady kombinovaně.
1: Jo, takhle.
0: No,
1: kombinovaně.
0: Jako myslel, že úplně na kole, jo?
1: No to bys vyjel už teď.
0: Ne, to ne.
1: To už jedeš pozdě.
0: Když se mi bude chtít, tak opravdu ráno kolo, vlak, kolo.
1: Dobře.
0: Ale když se mi bude chtít.
1: Dobře. Jo? Jako jestli fakt přijedeš na kole, tak si borec.
0: Jo? Dobře.
1: Já tak rovnou říkám, že ne.
0: Ne? Dobře, takže já jsem to myslel ze srandy, teď mám z toho chutí se fakt nahecovat na to, jako udělat to. No.
1: Dej to.
0: Nevím, já nevím, co mě odpoledne čeká.
1: Donesu ti chlebíček. A Tonda ti přinese snídaní. Mimochodem děkujeme Tondovi, který nám tady dneska přinesl občerstvení.
0: Děkujeme moc a chtěl bych se Tondy zeptat, kolik si myslíš, že nás tady je v tom studiu.
1: Se rozdělíme.
0: No, my se nějak poradíme.
1: Honza Prokeš, prosím tě, podívej se na něho, ten nám sní pět rohlíků, raz, dva.
0: No, dobře, my mu hlavně necháme tohle studio, protože náš čas nadešel, ale rozloučíme se jednou věcí dle vašeho výběru. Hezké dopoledne, šlo by na dlouhou cestu do Rakous, něco od Kornu. Díky, Marcel.
1: A my na to, že šlo. My vám přejeme příjemnou cestu, také příjemný zbytek dne a těšíme se zítra na kole tady všichni na Rádiu Čas Rok zase. Co?
0: Tak zítra.

from

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Časrok. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
9: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
10: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník.

0: Ostrava.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Buďte zdraví, rokeři, 10. hodina odbyla, no a to znamená, že se vlády nad studiem Rádia Čas Rok ujímá nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Brogeš. Tak se do toho dáme. Trautmajerke jsou v zásobě, Nickelback a nebo Sabaton. Tak si na rádiu Čas Rok budeme hrát. Milan Gelnár, ten má pro nás tradičně horoskopy, tak jako Kristýna zprávy. No a já vám přeju pěkné úterní dopoledne.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R 79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz.
4: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Mitrovická, kde se stala dopravní nehoda. A nehody nám hlásí také Brno, konkrétně z ulic Poříčí, Kšírova a také Francouzská. I tady buďte opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Obědy v českých restauracích zdražují, překročily průměrnou cenu 200 korun. Můžou za to rostoucí ceny potravin, energií i lidské práce. A lidé chodí na jídlo čím dál tím méně. Ubývá i kvalifikované síly, která chce v pohostinství pracovat.
1: Morava aktuálně.
4: Cyklisté jezdící mezi Bohumínem a Ostravou mohou nově využívat pohodlnější trasu. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera město nechalo vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Nemocnice Vyškov má zrekonstruované dětské oddělení. To nabídne moderní zázemí i větší pohodlí hospitalizovaným dětem i jejich doprovodu. Více nám k tomu řekla mluvčí zařízení Šárka Urbánková.
6: Modernizace dětského oddělení však nepřinesla pouze nové pokoje a technické zázemí. Hlavním cílem rekonstrukce bylo vytvořit prostředí, které bude pro děti co nejméně stresující a které podpoří jejich psychickou pohodu během hospitalizace. Nové prostory byly navrženy tak, aby působily bezpečně, klidně a přívětivě pro děti i jejich rodiče.
4: České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3x3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehli 8-12 obhájkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali 14-12 domácí Polky. Už dnes zahájí své působení na šampionátu také čeští muži. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

Rautenberg i tato formace loni zavítala k Opavskému stříbrnému jezeru na 12. ročník Holby. No a ten letošní s 13. na začátku, tak ten nabídne co by hlavní hvězdu Pretty Maids z Dánska, kterým budou krýt záda třeba tři sestry, Citron, Aleš Brichta, Ivan Mládek se svým banjo bandem a celá řada dalších umělců. No a když si otevřete web Rádia Čas Rock, tak tam na vás vyletí jak veškeré informace o této naší velkolepé narozeninové party, tak i předprodej vstupenek. Jejich cena startuje na 1299 korunách a končí na necelých 4 litrech. Za cenu 3699 Kč totiž můžete mít exkluzivní VIP experience, která nabízí občerstvení zdarma, luxusně vybavený prostor s posezením, vlastní bar a další vymoženosti. My vás průběžně budeme informovat o dalších záležitostech, jak to tam bude vypadat se stanovým městečkem a hlavně dopravou, na kterou určitě bude dohlížet i policie. No a představte si, že před námi je teď kapela, která má úplně stejný název jako tento zákonodárný orgán. Čas Rock.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, jedno rychlé dopravní info od Patrika, který bonzuje, že na naší D1 mezi Klinkovicema a Studénkou se promaširovává černý Kodiak. Tak bacha na to, ať vás to zbytečně nestojí nějakou tu kačku, hlavně, že v tom tunelu je 80. Takže pozor, já díky za toto info a pokud i vy máte z těch našich silnic a těch pozumných komunikací taky něco, tak se stačí ozvat na 725-33-1155. Tam máme třeba náš WhatsApp, no a my to pošleme směle dál. No a od nás na šťastnou cestu z malou chvíli Nickelback anebo třeba Midnight Oil. Tak ještě jednou šťastný dojezd a pěkné dopoledne.
1: Radio Čas Rok. Pravé rokové rádio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus

0: dorazí kultovní Entrex.
1: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
0: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
0: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
3: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
4: Už dál nemusíš hledat.
5: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
4: Žádné kompromisy, žádné hranice.
5: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Dalo by se říct, že přesně o půl jedenácté nám na rádiu Čas Rocha dozněli Nickelback, no a před námi co jiného než písnička na přání. 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Tak dneska podle předpovědí počasí snad nic takového nehrozí, myslím tím, ta bouřka. No a my si budeme hrát na rádiu Čas rok pěkně česky, Tatare, zdar.
1: Čau, čau, zdravím všechny do éteru.
0: Tak, jak se máme?
1: No krásná práce, fajrán, hotovo.
0: Fajrán, hotovo, no kdo umí ten umí? Tak to je dobře.
1: Je?
0: Ano, kdo umí ten umí? Tak, vybral si citron, komu?
1: No vybral jsem citron pro tu naši rokovou šlechtu samozřejmě, jak na Pražskou, tak na Šumavu, tak na Západ, tak prostě a i všem, co krutí tím volantem, ať jsou za hranicama a posluchají, ať se jim daří. Protože se co? Blíží se dovolená.
0: Ano, je to tak. Výborně. Takže muzika je nachystaná. Ty si užívej ten dnešní den.
1: Čau, čau.
0: Ahoj.

0: Jazz Rock.
1: Pozor, tohle nebude žádná pohádka.
2: Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze?
1: Možná.
2: Víra?
1: Možná.
2: Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
0: Čas Rock.
1: Čas Rock.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd.moravia.cz.
8: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
9: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
10: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Konec hodiny se nám postaral Chris Cornell, kterému kapela Soundgarden vzdá hold na chystaném albu. Ale o tom někdy jindy, protože je před námi dalších 60 minut a v nich se podíváme, jak na silné stroje nebude chybět jeden velice zajímavý vynález, ale hlavně muzika a s ní Green Day. Five Finger Death Punch. A do třetí soundtracks. Co nás na rádiu Čas Rok čeká, víme, tak se do toho můžeme po zprávách pustit. Ty má pod palcem Kristýna a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Mitrovická, kde se stala dopravní nehoda. A nehody nám hlásí také Brno, konkrétně z ulic Poříčík.

0: Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Pořízení kratomu bude složitější. Vláda chce, aby ho bylo možné koupit v licencovaných obchodech až od 21 let, nikoliv od 18 jako doteď. Plánuje také zavést na tuto psychoaktivní látku přiměřenou spotřební daň a zvýšit tak daň z přidané hodnoty z 12 na 21%. Rýdeňístek bude mít nový sportovní areál, vyroste za stadionem Teje Slezan. Jediná budova nabídne plavecký bazén i krytou ledovou plochu, říká to mluvčí města Jana Musálková-Jekelová.
1: Přibude bruslení pro veřejnost, dostatečné kapacity pro plavání školáků a díky nové kryté ledové ploše se hala nadechne a bude moct hostit další sportovní, kulturní a společenské akce, tak aby využila svou kapacitu 2500 diváků. Navíc nový sportovní relaxační areál přinese energeticky výhodnou kombinaci chlazení a zahřívání. Teplo vznikající z chlazení ledu bude vyhřívat bazén a naopak.
0: Brno zavedlo přísnější pravidla vjezdu do historického jádra. Doteď tam smělo zhruba 10 000 aut. Úředníci ale počet povolenek výrazně omezili. Chtějí tak sklidnit dopravu na nejrušnější pěší zóně ve městě. Ta zahrnuje kromě trasy od Masarykovy ulice na náměstí Svobody i některé okolní pěší třídy. Jakuba Menčíka čeká na pařížské antuce premiéra ve čtvrtfinále Grand Slamu. Zabojuje tak o postup mezi 4 nejlepší tenisty Roland Garros v duelu s o rok mladším Fonquésou z Brazílie. Pro oba hráče půjde o Grand Slamový čtvrtfinálový debut. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Včera jsme tady u nás v tom našem mediálním domě měli další takzvané fokusky, na které pravidelně chodí posluchači Rádia Čas Rock, kteří již vždycky od nás dostanou skvělé pouštění, oni taky něco nám donesou, za to všechno moc a moc děkujeme, no a ptáme se jich na různé věci ohledně našeho vysílání, co zlepšit, komu dát víc prostor, čeho naopak ubrat a tak dále a tak dále. No a z toho posledního sezení vyšlo jasně najevo, že je mezi vámi opravdu velké, ale velké zastoupení rockerek, za což vám moc a moc děkujeme. No a pro ně bych teď měl takovou malou kontrolní otázku, která souvisí s událostí, která se stala 2. června roku 1857. V tento den si totiž jistý James Gibbs dal patentovat šicí stroj, teď budu citovat, s jednou nítí a řetízkovým stehem. Tak, no a to je to, co tady běží, milé holky, slečny, dámy, paní. Umíte tento máslostroj taky ovládat? Taky si rádi něco spíchnete? Klidně se s těmi svými výtvory můžete svěřit i na náš WhatsApp, který má číslo 725331155 a já vám na oplátku nabídnu třeba Offspring, kteří jsou v playlistu nachystaní do těch následujících minut.

Posloucháte Rádio Čas Rock, které má pro vás pozvánku na akci s názvem Transport Show Truck and Bus Brno 2026. Půjde, jak už název napovídá, a je z něho zřejmé o výstavu traků, autobusů a dopravní techniky, ale to není všechno, protože tam bude k mání taky dakarský speciál Aleše Loprajse, taky show Adama Pešla, splněná jízda traku centrem města, workshopy, diskuze, burger festival.

0: 5000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
1: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

Buďte zdraví, rockeři. Mám pro vás další díl Metalmánie od 19 hodin na rádiu Čas Rock a o hodinu později na televizi Rebel, američtí Trivium. Těším se na vás.

0: Toto byly samozřejmě Five Finger Dead Punch a my na Rádiu Čas Rok budeme v tom skvělém rytmu pokračovat. Je to tak, Peťo, ahoj.
1: No ano, určitě budeme pokračovat. Taky tě zdravím všechny do éteru.
0: Nazdar, nazdar. Tak já na tebe musím bodznout, že jsi slavil narozeniny, tak za celé Rádio Čas Rok všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. Oslava byla velkolepá?
1: No ano, byla. Děkuji za přání, no a jinak bylo to takové. Ani ne tak velkolepé, ale tak, jak to má být, takové střízlivé, trošku až nemotorné.
0: Jo, takhle. Výborný. Co jsi dostal třeba?
1: No, tak to se mě vytáhnuli do etaru. Jako. No, dostal jsem dědolecký ponožky s krtečkem a míšničkou a zbytek peněží teda.
0: A na kterou, nohu patří, no, a na kterou nohu patří ten či ony, ta míšička nebo ten krteček?
1: To je jedno. to už podle nálady.
0: Já sám, rozumím. A v jaké to je barvě aspoň?
1: Víš co, takové okrové a krteček je černý, klasika, myšička hnědá, ale víš, jak vypiješ dvě piva, dáš to na levou, na pravou nohu, vypiješ tři, dáš na pravou, na levou.
0: V tom je to kouzlo, že je to úplně jedno. Tak a teď Grave Digger, takže asi tobě, že jo, dodateček těm narozkám?
1: Ano, určitě mě, no a všem, co poslouchají tady ty skvělé vlny, vám do studia, no.
0: Moc a moc děkujeme.
1: Tím, co ještě musí v práci, hlavně těm, co kroutí kulatou lopatou. A já už se těším, já už za chviličku končím, takže za chvilku budu foukat do polívky a potom budu funět do kriglíku.
0: Je, tak to budeme tiše závidět. Měj se krásně a ještě jednou všechno nej.
1: Já zatím, ahoj, děkuju. Rádio.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník

0: Pražský hrad, Ostrava.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
2: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock.

rok. Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje

0: to byl poslední kousek této hodiny, no a na rádiu Čas Rock se bude pokračovat. A to z Wasp. Svůj prostor dostane taky Manowar. A nebo Arch Enemy. To je muzika, kterou si budeme k tomu dnešnímu obědu pouštět. Mimo jiné k němu vám přeju samozřejmě dobrou chuť. No a proklepneme taky ten dnešní kalendář, co se stalo, kdo slaví a tak dále a tak dále. Tak užívejte dnešního dne, pěkné odpoledne.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na mostě u Koblova na cestě z Koblova do centra města. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Otrokovicích na třídě Osvobození. Trolejbus tady srazil chodce. Záchranáři teď zasahují taky na Vsetínsku v obci Loučka. Na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí. Tady boural motorkář. Dvě auta bourala v obci Vikýřovice na Šumperskou v ulici Rapotínské. A zdržíme se taky v Olomouci v ulici Litovelské. Tady bouralo osobní auto.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré úterní poledne, rokeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se žene déšť. Pršet by mělo začít už dnes večer a vyšší úhrny srážek meteorologové předpokládají na některých místech až do čtvrtečního rána. Teploty ale podle televize LTV Plus zůstanou příjemné. Namíříme zhruba 20 stupňů.
6: Morava aktuálně.
4: Polanka nad Odrou má nové dětské hřiště. V ostravském městském obvodu se veřejnosti otevřel i park. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektrické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
7: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace

0: Ze služeb pro naše cestující nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na displej odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
1: Basketbalisté Nymburka dnes rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Zabojují tak o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2003 s Opavou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní teď už odpoledne s Hanzem Prokešem.

Toto byli na rádiu Čas Rock Rolling Stones, no a když jsme u nich, tak jejich bývalý kytarista Bill Wyman, který to u nich válel víc než 31 let, si 2. června roku 1989 tajně vzal 19-letou Mandy Smith. Obřadu se tehdy zúčastnili všichni ostatní členové kapely. Mimo jiné, jemu v té době bylo 53. A je tady ještě jedna zajímavost, a to z roku 2005, a to zažil první den frontman kapely Franz Ferdinand, Alex Kapranos. Po zuby ozbrojená policie ho tehdy zatkla na letišti v Moskvě, když se pokoušel nastoupit na palubu letadla pod svým skutečným příjmením Huntley. Shodou okolností používal stejné krycí jméno i agent tajné služby MI6 jistý Richard Thompson, který během začátkem 90. let byl zaplatený do získávání tajných informací o nové ruské zbraní. Zpěváka propustili až poté, co vyšlo najevo, že skutečný agent byl o 13 let starší než on. No, i takové věci se stávají. No, mimo jiné se taky dneska slaví Mezinárodní den prostitutek, tak ať vám to holky šlape, a v kalendáři je jméno Jarmil. Tak všem nositelům tohoto jména za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší, a tady je od nás kapela, která se už 25. června ukáže ve Spáleném Poříčí. Čas Rock. Čas Rock.

0: Rock. Radio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
5: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.
6: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rock se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

0: Kapela, která si říká Incubus, ta nám právě teď na rádiu Čas rok dohrála, před námi jsou Free, ti mají 4 minuty 13 sekund a já myslím, že to je habaděj času na to vybrat další pecku. 7 2 5 3 3 1 1 5 5
1: Rádio.

0: Jedna klasika, s ní na rádiu Čas Rock Free. No a před námi písnička na přání, konkrétně Volbeat, protože o ty si napsali kluci z Opavy, kde dělají na bytě sádru kartony. Tak ať vám jde, chlapci, práce od ruky. A když tak pošlete fotku, no a tady je muzika.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: vyhledáváte auto a chcete dostat nejvíc?
1: Pak přijeďte do Auto Esa.
0: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
1: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
0: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde od Lesa, prodá auto u Esa.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu.
6: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
7: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd.moravia.cz

0: No, tak jsme to skoro dokázali. Myslím tím dostat se ke 13. hodině. Od té nás dělí, teď se na to dívám, 4 sekundy. Z rádiem Čas rok budeme pokračovat ve skvělé muzice. Mejdni, Škorpíci. A v té Německé spolkové republice ještě s muzikou zůstaneme. Ano, protože odtama pochází i formace Kissin Dynamite. No k tomu mám návod pro vás, kteří byste se chtěli podívat na jeden festival a nedát zavlezne ani Vindru. A že to je teda festival, který nabízí opravdu světoznámé hvězdy. No a k tomu novinka týdne, je to hodně, nebudu to zdržovat, jdem na to, dobré odpo.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rock tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Časrok.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nehoda nás teď potrápí na Novojčínsku. U obce Suchdol nad Odrou na výjezdu na Hladké Životice bourala tady dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky ve Starém Městě na Uhersko-Hradišku v ulici Brněnské. Vážná nehoda se stále řeší na Vsetínsku. U obce Loučka na trase Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí boural tady motorkář. Záchranáři zasahují taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. Trolejbus tady srazil chodce. Nehoda se stala i v Olomouci v ulici Litovelské, kde bouralo osobní auto. A záchranáři zasahují taky v obci Mutěnice v ulici Školní. Tady osobní auto skončilo mimo komunikaci.
1: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezóna samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květrovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
1: Morava aktuálně.
6: Bohumín a Ostravu spojuje nová cyklostezka. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera nechala bohumínská radnice vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
7: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
6: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Running Wild a na rádiu Čas Rok teď je naše novinka týdne. Ta mimo jiné visí i na našem facebookovém profilu, tak mrkněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítaná. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

Iron Maiden, či budou součástí nadcházejícího ročníku festivalu Rock for People, který vypukne už příští středu. No a já teď tady mám pro vás návod k tomu, jak se můžete zapojit do soutěže o volné vstupenky právě na tuto akci, na které se kromě Maidenů ukáže celá řada světových hudebních hvězd. Stačí sledovat televizi Rebel, kde se během vysílání na obrazovce

0: SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nadýchané croissanty 7 Days kakao 4x50 gramů již za 34,90. Výběrovou šunku Bohemia Bivoy 100 gramů za výtečných 19,90. Novou kofolu 0,1 litr za 26,90. Nebo nealko pivo Birgo, různé ovocné druhy půl litru plech za 18,90. Či ovocné energy drinky Guarana, různé příchutě půl litru plech za 28,90. A navíc kupte dva kusy libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
6: Čas Rock. Čas Rock.

Black Wild Rides, ti nás na rádiu Čas Rock dovedli k písničce Na přání a o tu si můžete teď napsat nebo zavolat tady k nám do studia rádia Čas Rock 725 33 1155.

0: Audioslave. No a před námi Peťa, který vybírá další muziku, která na rádiu Čas rok zazní. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, zdravíme tě. Tak, jak to jde při dnešku?
1: Tak je toho celkem dost.
0: Kybličky, pořád bábovičky, jo? Jedeš
1: kybličky z jedné strany ubývají, na druhé přibývají.
0: No, co se dá dělat? Ještě hoďku, že? Asi necelou.
1: Ještě hoďku, ano.
0: Tak, ať to rychle utíká. Aerosmith, komu?
1: Tak všem, kterým to už za hodinku končí a i těm, kterým to za hodinku nekončí.
0: A tobě, když to skončí, co chystáš na odpoledne, když je tak krásně?
1: No, má pršet, takže asi mrknu na zahradu a potom se půjdu vykoupat na Benešov.
0: Máš rekt, kamaráde. Tak jo, tak ať to vyjde, měj se hezky, díky za zavolání. Ahoj.
1: Taky, čau.
0: Nazdár, no a mám tady SMSku od Marka. Ahoj, rádio Čas rok, zahraj prosím tě na dílnu do Bystřice pod Hostýnem. Velké díky a všechny zdraví, Marek. Tak my zdravíme i tam a posíláme. Čas rok.

0: Čas rok. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
3: Čas rok.
5: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
6: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
5: Takže tak.
6: Volejte AAA Auto 800 110 800.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na Dek.cz.
8: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na Vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
9: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18.

0: Český hrad Ostrava.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.
2: Čas rok.

0: 14. hodina odbyla, venku je krásně, možná, že už se vám přiblížil konec té dnešní hraní směny a čeká vás volno, anebo jste ještě pořád v práci, ale to je úplně jedno. Rádio Čas Rock, v tom jde s vámi. A to společně s Ghost, taky Gary Moorem. A nebo Firehouse. Tak si budeme na Rádiu Čas Rock určitě hrát a mám pro vás i pozvánku na akci, která má název Léto podvěží. Kdyby vás zajímalo, pod jakou, kdo tam bude hrát, kdy se to bude konat, tak zůstaňte s námi. I po zprávách, které má na stole Marcelka, ode mne dobré odpoledne.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Vážná nehoda se stala v Havířově na Dlouhé Třídě u prodejny potravin. Tady se srazil autobus s nákladním autem. Na místě jsou záchranáři, počítejte se zdržením. Vážná nehoda se stala taky v Českém Těšíně v ulici Hrabinské. Tady osobní auto narazilo do garáže. I tady zasahuje záchranka. A bouračka nás zdrží taky na Novojčínsku. Na trase Suchdol nad Odrou Hladké Životice tady bourala dvě nákladní vozidla.
6: Rádio Čas Rock. Právě.
5: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dálniční mýtné bude nově možné platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let.
6: Morava aktuálně.
5: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Freštát i zámeckého parku tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
7: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek, který vyhledávají rodiny s dětmi, páry i návštěvníci města.
5: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. Hřbitov v brněnské části Královo pole čeká proměna. Bude mít nové cesty, práce budou zahrnovat taky opravu rozvodů vody. Zdí vznikne tu i kolem 300 kolumbárních oken a rozptylová loučka. Oprava potrvá asi 6 měsíců. České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První letošní turnaj Češky od zítřka odehrají v Číně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Jste ve společnosti Rádia Čas Rock a věřte, že to děláte dobře, protože na něm se už brzy opět rozjede soutěž Zahradní skřet, se kterým bude možné každý všední den vyhrát hromadu peněz. Ale bacha, to není všechno, protože tentokrát pro vás máme možnost se kromě toho dostat i k odměnám a investičním kreditům od firmy Investora. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a mít trošku toho štěstí, které vám samozřejmě od srdce přeju. Pojďme dál, Motorhead nebo Gary Moore, to jsou interpreti, kteří jsou pro změnu nachystáni v playlistu do těch následujících minut. Tak si je užijte.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz

0: Rádio Čas Rock.
1: A v těch rokových typech Rádia Čas Rock pozvánka do Zbíšova, kde se bude už tento pátek konat léto podvěží. Vstup do areálu bude návštěvníkům umožněn od 18. hodiny a zahraje tam jak Gong Rock, tak Proteus. Veškeré informace, včetně předprodeje vstupenek, jsou na webu tohoto hornického města, takže jestli jste něčemu, co jsem teď říkal, nerozuměli, tak si tam skočte, mají to tam pěkně černé na bílém. Konec hlášení.
0: Rokové tipy Rádia Čas Rock.
2: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
3: Metalfest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
4: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
3: Dorazí kultovní Entrex.
4: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
3: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
0: Metalfest.
3: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
5: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu. 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.

Ladíte Rádio Čas Rok, máme půl třetí, no a na Rádio Čas Rok si teď zahrajeme podle vašeho přání 725 331 155. Opakování je co? Matka moudrosti.

0: Kingdom Come. A my si na rádiu Čas Rok budeme hrát pěkně česky, je to tak, Romane, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás všechny rockery a hrajím si něco českého.
0: Dáme, vybral, ty jsi vybral Panoptiko, komu?
1: Tak bych to poslal všem bývalým kolegům na Vlčkovi provoz Paskov, konkrétně Renému Jevčičovi, který mi pořád píše, že ho se ho nezmíním, už to napomou za trest, ale hlavně mojemu miláčkovi do organiky, už se na to těším, až si vyzvednu Romču a půjdeme se projít na
0: Černá Louka, co tam máj?
1: Ježíš, tam je takové úžasné posezení, jmenuje se to Pavilon, nádherné prostředí, dobré pivo, jídlo, nealko, děti sama hřišťata, takže ne.
0: No tak to je krása. Tak jo, a co tam mají na čepu?
1: No mají tam Radegast, různé ale, nealko, pivo, jo, takže výběr je tam docela pestrý.
0: Výborně, tak jo, tak ať vám chutná, pozdrav drahou, choď, tady je muzika, čau.
1: Ahoj.
0: No a já se s vámi taky pro dnešek loučím, protože kikina ta už je pomalu, ale jistě nachystána. Slyšíte? To nekřičí ona, ale její pes. Tak si mějte hezky a zítra čau.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd-moravia.cz.
3: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s Révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbu bar. Vstupenky na Ticketportálu.
4: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
5: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
6: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Zdar a sílu, poprvé v novém měsíci vás z čas roku 5 minut před 15. srdečně z čas roku zdraví Kikina Střelcová. V tomto týdnu nás čeká více společného času, tak doufám, že si to užijem, já se na to moc těším. No a pojďme tedy odstartovat to úterní odpoledne na rádiu Čas rok pořádně svižně, ať mi v těch rachotách nevynesete spaní. Kdo tam ještě musíte smrdět, bude Sonáta Arktika? Po 15. to nakopneme taky kapelou Bohemian Metal Rhapsody. No a chybět nebudou ani letošní headlineři Holby Rock na grilu 2026. Nemůžu mluvit o nikom jiném než o Pretty Maids. Kiki Střelcová přeje, ať máte co nejpohodovější úterní odpoledne a na rádiu Čas rok přebírá teď štafetu Honza Gavelčík. Za chvilku mrknem na cesty a taky si řekneme, co se kde děje nového.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Pozor si, teď musíme dávat v Karviné, v ulici Ostravské, bourala tady dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala v Českém Těšíně v ulici Hrabinské. Bouralo tady osobní auto, na místě zasahují záchranáři. Velké problémy jsou taky v Havířově, na Dlouhé Třídě. U prodejny potravin boural autobus s nákladňákem, i tady zasahuje záchranka. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na Novojčínsku, na trase Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. A pozor si, musíme dávat taky v obci Blučina, na ulici 9. května. Tady zasahují hasiči. Hořela tady dodávka.
3: Rádio Čas rok. Zprávy.
2: Dobré úterní odpoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. U českých turistů roste obliba letecké dopravy. Letadlo se už předloni stalo nejčastějším dopravním prostředkem, kterým se Češi vydávají na zahraniční dovolenou. A bude tomu tak i letos. Cesty ale kvůli rostoucím cenám paliv podraží.
3: Morava aktuál.
2: Hudební festival Colors of Ostrava nabízí další novinku. Přehlídka, která se v dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července. Letos poprvé návštěvníkům slibuje i psychoterapeutickou pomoc a posílí se i servis pro neslyšící. Vsetín chce odstranit takzvaný vizuální smog. Připravuje proto nový grafický manuál s pravidly pro reklamní prvky. Jak nám ale řekla mluvčí radnice Jana Rašková, město nechce jít cestou represí.
4: Snažíme se jít spíše cestou motivace a prevence. Například do našeho dotačního programu na obnovu staveb jsme nově přidali podmínku, že příjemce dotace nesmí na fasádu nemovitosti instalovat žádné informační panely, reklamní poutače či plachty, a to pod dobu 5 let od ukončení realizace projektu.
2: Manuál bude dostupný na webu města. Česká republika bude v nadcházející sezóně pořádat mistrovství světa hokejistek do 18 let. Turnaj se uskuteční od 8. do 16. ledna 2027 v Ostravě Porubě. Reprezentantky v posledních 2 letech získaly bronz. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne, teď už s Kiki Střelcovou.

Čas rok, za chvilku už sonáta Arktika, no ale teďka pojďme mrknout na to, co nás během dnešního krásného úterního odpoledne čeká. Přátelé, co se počasí týče, tak v dnešních denních maximech počítejte s teplotama, aktuálně okolo 23 až 26 stupni. Kdo na večer rád proluftováváte obydlí, tak se může spolu se mnou těšit, že si to doma pořádně provětráme, protože večer a přes noc se ty teploty budou hýbat v rozmezí okolo 9 až 13 stupňů. No, my jsme stále v období roku, když jsou dny delší a delší a dneska se nám děcka začne smrákat až nějaké 3 minuty po 9. večerní, kdy zapadne slunko. No a ve 153. den roku 2026 slaví svátek Jarmilové, tak kdyby nás nějaký Jarda, Jaroušek, Jarmil poslouchal, tak přeju za celou naši partiu časrokovou všechno nej. No a protože jsme teprve na začátku nového týdne, tak vám v této hodině udělám radost navnazením se na těšení na první červnový víkend, na který se ve Frýdku Místku chystá jeden bombastický festival. No tak zůstaňte s náma, řekneme si za pár minut víc. Do té doby Nová růže 9000. Jak jsem avizovala, taky sonáta Arktika a nebo i novinka týdne, tak fajn poslech.

Buďte zdraví, rockeři. Mám pro vás další díl Metalmánie od 19 hodin na rádiu Čas Rock a o hodinu později na televizi Rebel, američtí Trivium. Těším se na vás.

0: čtvrtou odpolední doznívá. No a nás teďka čeká novinka tohoto týdne, která je v našem playlistu zasazená teprve od včerejška, ale ještě než se k ní dostaneme, víte, přátelé, o tom, že dneska jde vlastně o takové magické datum, které dneska kalendář hlásí. Vemte si to sami, 02.06.20.26, jo? Takže je to velice pěkné datum, obzvlášť když by se třeba někdo ženil, vdával nebo by se narodilo dítko, tak je to opravdu jako propleteno těma dvojkama, nulama a šestkama. Nicméně prý se jako podle numerologie otevírá prostor pro nové začátky a slyšela jsem, že prý dnešek je úplně ideálním pro kutilství na zahradě. No já jsem to dneska teda vzala doslovně, aniž bych o tom věděla, takže Střelcová má splněno, dávám si nohy na stůl, no a teď už konečně pouštím ke slovu ostatní. Novinka týdne Rádia Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Festiáky běží, prázdniny jsou zase o krok blíž a tak i novinka tohoto týdne bude hodně rozlítená. Michael Monroe oslaví za pár dní 64. První solovku vydal před téměř 40 lety a na konci letošního února mu vyšlo album nové. A je skvělé, šlape do toho jako za mlada, možná ještě líp. No, posuďte sami, ale tenhle single má rozhodně potenciál stát se letošní letní hitovkou číslo 1. Čistokrevný rock'n'roll podávaný nitrožilně. Enjoy it. Michael Monroe, Disconnected.
1: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ, akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a Přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
9: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

0: rádiem Čas Rock, s Kiki za mikrofonem. Nová růže už pomalu dojíždí do svého finále, no ale před náma, přátelé, víc než 8-minutová, jak to říct, no pohodovka, pro někoho možná pohodovka, pro někoho slušný nářez, nicméně všichni fanoušci Metaliky si teďka budou pěkně libovat, protože mi píše Martin. Čus Kiki, prosím tě, zahraj od Metly třeba Master of Puppet. Bosk luzame dřevo a to je horko jak svině, tak ať to jde rychleji. Jasné, že orosené je pivo i já a bude to i pro tebe do rádia. Dík. Marťas, já děkuju tobě, prosím tě, zase to jako úplně nepřehánějte. Byť dneska teda venku zas není až tak strašně, co budeme dělat, až bude přes 30, tak rozumím, že při takové makačce jako se opravdu člověk orosí. I tam, kde by to nečekal. No nic, tak tady máte na osvěžení Metlu.
1: Čas Rock. Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Divoká příroda a nejvyšší rakouská hora. V Národním parku Vysoké Taury uvidíte jedny z největších evropských vodopádů, Raurický prales a Grossglocknerskou silnici. Letní karta zahrnuje lanovky, koupaliště i centrum Národního parku v Mittersillu. Poznejte nedotčenou přírodu Národního parku Vysoké Taury. Léto v Salzburgu, proto žijeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.
3: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník

Hokejovský hrad Ostrava. Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

třeba i tahle ta zazní u Stříbrného jezera v Opavě už příští měsíc, přátelé, to není ani možné, když to tak člověk řekne, jak ten čas neskutečně letí. Nicméně doufám, že všichni už máte poznačeno ve svých debilníčcích 24. a 25. července letošního roku, kdy právě s námi na našich oslavách narozenin Rádia Čas Rok 15, jo, tak rozumíte, to chtělo opravdu ve velkém stylu, budou slavit mimo jiné taky úžasní Pretty Maids. No tak, jak můžete slyšet z mého nadšení, Střelcová už se vyloženě nemůže dočkat, já už odpočítávám ty dny, nicméně, co bude ještě dřív, už tento víkend, tak festák Help Days, takže už těch festivalů teďka chvíli zůstaneme, už tenhle pátek a sobotu se děcka můžete těšit na další ročník festáku Help Days, který bude ve Frýdecko-Místeckém areálu, to je Slezan. No a program, ten je teda nabušený od samého začátku akce až do jejího konce. Kupa oblíbených interpretů a kapel, které moc dobře znáte z vysílání Rádia Čas Rok. Dimitri, Harley, Warning Vision, 100 na 100 a nebo třeba taky Red Z, mladý umělec, který byl u nás na jaře na návštěvě ve studiu Rádia Čas Rok a řekněme, že jako spíš pochází ze světa rapu. No ale on začal tento žánr jako spojovat s rockovou hudbou. No a jak? Tahle ta pro někoho hodně zvláštní kombinace zní, no tak to si budete moct poslechnout na festiáku Help Days už tento víkend. No a za okamžik už taková jako malá ochutnávka, nač se těšit.

0: Krucipisk v závěru 15. na rádiu Časrok za 4,5 minutky. Tak, Ježíši Kriste, matika to opravdu nebyla nikdy moje silná stránka. Za 4,5 minutky, teď už míň, odbije 16. hodina odpolední. No a pokud zůstanete naladěni na rádiu Časrok, tak se máte, přátelé, opravdu na co těšit. Já myslím, že ten playlist vyrazí dech jako vám všem společně se mnou, jo? I já byla překvapená. Tak dívejte, Kiss and Dynamite. No a pak to bude taková jako různorodá směsice té rockové muziky ze všech stran, jo? Toutou. Ježiš, ne, to jsou Eláni, tak Eláni. No tak i to jsou prvopočátky roku, že? Takové měkčí, ale je to pěkné, líbivé. Já myslím, že při úterku vám to určitě přijde vhod. No a pak teda ti toutou. No to prosím vás pro ty, co mají jako kupu energie a třeba by se chtěli zavlnit v bocích. Jo, a trpíte-li při úterku, prosím vás, stresem, tak zůstaňte na našich rokových vlnách, protože vám řeknu, co na něj zabírá. No a ono si to jde vlastně i ruku v ruce s tím, že budete i nadále poslouchat Časrok. Tak zůstaňte s náma, za chvilku už Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama, taky mrknem na cesty. No a moje maličkost, Kiki Střelcová, vás všichni zdraví a přeju pohodové úterní odpoledne.
1: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
2: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
1: Takže tak.
2: Volejte AAA Auto 800 110 800.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Stále jsou problémy v Karviné, v ulici Ostravské, kde bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut nás potrápí taky v Hlučíně na Mírovém náměstí. Srazilo se tu nákladní auto s osobním. Pozor si musíme dávat taky v Přerově na ulici Tovačovské, kde bourala dvě osobní auta. Dvě auta se srazila taky na Blanensku u obce Boskovice na výjezdu na Vážany. Tady u nehody zasahují hasiči. A hasiči právě teď zasahují taky v obci Blučina na Brněnsku na ulici 9. května. Tady hořela dodávka.
6: Rádio Časrok. Zprávy.
5: Dobré úterní odpoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Časrok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na Česko se žene déšť. Pršet by mělo začít už dnes večer. A vyšší úhrny srážek meteorologové předpokládají na některých místech až do čtvrtečního rána. Teploty ale podle televize LTV Plus zůstanou příjemné. Namíříme zhruba 20 stupňů.
7: Morava aktuálně.
5: Olanka nad Odrou má nové dětské hřiště. V ostravském městském obvodu se veřejnosti otevřel i park. Vysazeny byly nové stromy, keře i trvalky a traviny. Všechny povrchy jsou propustné, využívají vodu v krajině. Cestující v brněnské MHD čekají příjemné změny. Dopravní podnik spustil pilotní provoz elektrické vývěsky, která nahradí papírové jízdní řády. Více nám řekla mluvčí Hana Tomaštíková.
8: Naším dlouhodobým cílem je digitalizace a také modernizace služeb pro naše cestující. Nová elektronická vývěska představuje propojení tradičních informačních prvků s moderními technologiemi. Největší přínos vidíme v rychlosti přenosu informací. Pokud dojde v dopravě k mimořádné události, tak dokážeme informaci na displeji odeslat během několika vteřin přímo z pracoviště dispečingu.
5: Basketbalisté Nymburka dnes rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi. Zabojují tak o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato. Ve finále jsou už po 22. a prohráli v něm pouze v roce 2003 s Opavou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Časrok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Kiki Střelcovou.

Doufám, rozvlnili pořádně vaše úterní odpoledne na vlnách Rádia Časrok s datem 2. června, přátelé. Já myslím, že je nás víc takových, že netušíme, kde jsme k tomu datu přišli, ale je to tak. Svátek dneska slaví Jarmilové, no a šťastný den měl dneska v 89. roce Bill Wyman z Rolling Stones, ten se totiž potají oženil. Představte si, a za ženu si vzal mladinkou popovou zpěvačku a modelku Mandy Smith, která teda byla nejvíc v kurzu v polovině 80. let. No a právě vztah s o 33 let starším Wymanem jí proslavil možná i víc než její kariéra. No a moc se nedivím tomu, že tento sňatek byl jako tajný, protože asi spoustu lidí by proti němu něco namítalo. No, na rok 2005 určitě nikdy nezapomene frontman kapely Franz Ferdinand, Alex Capranos. Toho neoprávněně zatkla policie na moskevském letišti, když nastupoval na palubu letadla se svým skutečným příjmením, což bylo Huntley. No, ale co čert nechtěl, shodou okolností stejné jméno v té době používal i jeden agent z tajné služby. No a ten byl začátkem 90. let jako zapletený do jakéhosi sbírání tajného infa tehdejší nové ruské zbraně. No, a až se to všechno vysvětlilo, že Capranos není ten Huntley, kterého hledali policisté, tak jako se asi policie celkem dost divila, protože ten skutečný agent Huntley, po kterém tehda pátrali, byl o 13 let starší než frontman kapely Franz Ferdinand. No a tak, že jo, nikdo není neomylný. No a prosím vás, dneska je to taky přesně 130 let, co dostal italský fyzik a vynálezce Guglielmo Marconi patent na svůj nejnovější vynález, kterým bylo rádio. Mimochodem, Marconi byl také nositelem Nobelovy ceny za fyziku za rok 1909. Tak to byla opravdu hodně vzdálená historie. No ale teď už z ní pojďme zase zpátky do přítomnosti. Na rádiu Časrok 11 minut po 16. se chystají Citron. Tak fajn poslech.

0: zatrsáno, zavlněno, rozvlnili jste špeky. Já doufám, že jo, že jako vás tahle ta muzika v podání kapely Toto naladila na takovou jako letní vlnu, už dalo by se říct. No a na rádiu Čas Rock teďka teda budu promlouvat hlavně k těm, kterým to jako úplně nepomohlo a kteří mají stres, přátelé, jo? Protože na Čas Rocku zase něco teďka ze šuplíku s názvem Vědci zjistili. Nyní přišli odborníci s tím, co vás ale nejspíš potěší, že na stres nebo zpracovávání nějakých špatných emocí na lidi může dobře působit metal. No, tak samozřejmě, že jo, je to jako všechno individuální, nicméně já se domnívám, že po poslechu takové ostré muziky možná fakt ten stres vezme buď nohy na ramena sám, když to vyhulíte pořádně na hlas, no a nebo to jako zkrátka z nás doslova vymlátí. No ale stejně jako si ty studie jdou trošku do protivky, protože když si vzpomínám, jak jsem tady kdysi mluvila o tom, že i za volantem nás ta muzika jako může různými způsoby ovlivňovat, tak zrovna rock a metal patřili mezi ty, které nám jako rozproudí samozřejmě tu krev v žilách, že jo, kor, když tomu ještě přihulíme to volume. No a pak na to více tomu přidupnem. No a je to zase háj, že? No takže já bych řekla, že i tady ostatně jako u všeho platí, všeho s mírou, a když se vydáte cestou zlatého středu, tak asi nemůžete šlápnout úplně vedle. No tak tolik tedy ze šuplíčku s názvem Vědci zjistili. Zavírám, uchovávám, budu zase střádat další. No ale teď už pojďme 9 minut před 4:30 odpolední za okamžik k další muzice. Chystají se Paramore, Slíbení Eláni a bude třeba i Jedna podle vás.
1: Pozor, tohle nebude žádná pohádka. Skřet Rádia Čas Rock přichází a v jeho boxu není nic zadarmo. Peníze? Možná. Víra? Možná. Ale taky můžeš odejít s prázdnou. Jedno rozhodnutí, jedna šance a žádné slitování. Poslouchej Rádio Čas Rock. Už brzy to spustíme. www.časrock.cz. Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Čas Rock. Čas Rock.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159

0: Pak už si libovolné kombinace Birga či Guarany a vyhrajte 13-palcový MacBook Air nebo pevný cestovní kufr Guarana. Více na mojehruska.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Roman z Bohumína píše, že málem prý dostal šok, když jako si řekl, že dneska nepoblahopřál své mamince k svátku po mém upozornění, ale že se nakonec omlouvá, že netušil, že existují i Jarmilové. Romčo, v klidu, prosím tě, jo. Dneska neslaví ty Jarmilky, ale ti Jarmilové. No a teda Romča píše, že by jim teda tímto chtěl nechat zahrát od Valda Gengu Asi se mi stejská. Tak jo, já mám muziku nachystanou, no a pokud i vy byste chtěli jako Roman vyřknout své přání na rádiu Čas Rok nahlas mezi naše posluchače a do éteru, tak dejte vědět. Linka 725 33 1155 je vám k dispozici. Rádio Čas Rok.

0: opravdu vy, naši posluchači Rádia Čas Rock, zbožňujete českou muziku, tak to potvrdíme i v dalších minutách, protože po Valda Gangu už mám nachystané staré pušky a na drátě Ander, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj.
0: Tak povídej, přeháněj, komu to dáme, co teda dáme za song a jak to jde při úterku?
1: No, teď dostala těch, jako dala těch otázek hodně moc.
0: Tak co jsi zapamatoval, no, a my se spokojíme.
1: Jako my chlapi vždycky umíme dělat jenom jednu věc, víš, my nejsme jak vy ženské. Takže...
0: Komu zahrajeme? Tak.
1: Komu zahrajem? Zahrajem pro celou tu časrokovou bandu.
0: Dobře.
1: Pro vás do radia.
0: Děkujem.
1: A prostě prostě tak jenom, jo?
0: Dobrá, no a co tvé úterní odpoledne? Už po robotě, nebo ještě ti něco schází do konce procesu?
1: Ne, teď jsem přišel do doktora, takže je to takové to, nic moc.
0: OK, tak budu držet palce, ať je to brzo lepší a věřím, že muzika ti zvedne náladu. Tak se měj hezky a za chvíli posílám, ahoj.
1: Jo, díky moc, ahoj.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na ticket portálu.
7: Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
8: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD. Build your dreams. www.byd.moravia.cz.
9: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Za 5 minut bude 17:00 odpolední, no a v té si tak nějak tady na čas roku trošičku pocestujeme. Jednak vás vezmu na jeden příjemný výlet, no a taky vám dám tipy, co dělat v nadcházejících dnech či týdnech. No a k tomu Nickelback. Are you waiting for the right excuse? Are you waiting for a sign to choose? Budu tady pro vás mít taky nachystané Edguy. A chybět nebudou ani klasičtí Slade. Já jsem Kiki Střelcová, tohle je Rádio Časrok, no a vy zůstaňte s námi i po 17. Ještě před oficiálním odpálením hodiny pojďme mrknout na cesty a taky si povědět s Honzou Gavelčíkem, co se kde aktuálně děje.
1: Holbarok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Časrok.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
3: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Časrok. Časrok.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci 6+1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weber Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
6: Stále jsou problémy v Hlučíně na Mírovém náměstí v centru města, tady bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v obci Velký Týnec na Olomoucku v ulici Na Kříbě, tady se srazila 2 osobní auta. 2 osobáky bourali taky v Přerově na ulici Tovačovské a s komplikacemi musíme počítat i na Blanensku na trase Boskovice Vážany. I tady se srazila 2 osobní auta, na místě jsou hasiči.
1: Radio Časrok. Zprávy.
6: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Časrok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku naplno začíná sezóna samosběrů jahod. První farmy otevřely už v posledním květrovém týdnu. Další spouští sběr v těchto dnech. Ve většině regionu letos zaplatí za kilogram nasbíraných jahod něco málo přes 90 korun.
1: Morava aktuálně.
6: Bohumín a Ostravu spojuje nová cyklostezka. Pod dálničním mostem u Vrbického jezera nechala bohumínská radnice vybudovat propojku. Cestu zkrátí zhruba o kilometr a cyklisté se vyhnou křížení s frekventovanou silnicí. Město Luhačovice připravuje několik projektů, které mají zlepšit dostupnost bydlení pro obyvatele. Více nám k tomu doplnil starosta města Marian Ležák.
7: V ulici Družstevní plánujeme výstavbu městského bytového domu s 12 byty. Další možnost rozvoje bydlení připravujeme také v lokalitě naproti vlakovému nádraží. Důležitým krokem byl také odkup budovy České pošty v centru města. Chceme zde zachovat provoz pošty a zároveň vytvořit moderní centrum služeb pro veřejnost.
6: Město trápí dlouhodobý růst cen nemovitostí i nájmů, kvůli kterému je tu pro mladé rodiny, seniory i zaměstnance stále obtížnější najít dostupné bydlení. Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Tolik aktuální zprávy na Radio Časrok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje úterní odpoledne s Kiki Střelcovou.

Úterní odpoledne s datem 2. června 2026 trávíte s Rádiem Čas Rok, Kikina za mikrofonem. No a co byste řekli na to, kdybych vás vytáhla na Hodonínsko? Takový výlet, co to by nebylo marné. No hele, protože i rokeři umí být romantici a my to o vás moc dobře víme, tak vám sem za chvíli hodím jeden tip na pěknou, takovou vlastně přírodní podívanou. No čistě přírodní to úplně není, vzhledem k tomu, že tomu dopomohla lidská ruka, ale jde jako o fakt hezkou podívanou. Do té doby to stihnem, ale ještě vzít přes Irsko, dokonce i přes Ameriku s Robem Zombím, no a pak teda se vrátíme zpátky k nám. Tak zůstaňte s náma.

0: Taky při úterku je třeba trocha té romantiky, teď teda v podání úžasných YouTube na vlnách Rádia Čas Rock. No a teď už slíbená romantická zastávka na Hodonínsku. Něco pro všechny romantické duše, které by teda chtěly třeba své drahé polovičce udělat radost a překvapit jí výletem a nevídanou podívanou. Ta teď, přátelé, vznikla pod rukama jednoho zemědělce na rodinné ekofarmě u Šardic. Borec si představte tam jako vytvořil srdce z máku. Jo, tohle kreativní myšlenka ho prostě napadla při sekání pole, no takže si s tím trochu vyhrál a ejhle, srdce je na světě. Radost teda nemá pochopitelně jen zemědělec, ale taky fotografové, kteří se samozřejmě hned téhleté příležitosti chopili a pořídili opravdu nádherné snímky. Dokonce na jednom z nich jde i v dáli vidět praděd, což za mě je hra hotový balzám na duši. Každopádně pokud byste i vy chtěli vidět tuhletu romantickou krásu, tak zavítejte do Šardic na Hodonínsku, kde mimochodem to srdce není jen jedno, ale rovnou dvě. No ten se evidentně minul povoláním, zemědělec jeden. Ale být váma tak s tím neotálí moc dlouho, vzhledem k tomu, že mák kvete pouze pár týdnů v roce. Tak ať vám neodkvete.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
6: Když potřebujete dosáhnout výš, potřebujete techniku, na kterou je spoleh. S vysokozdvižnou plošinou s unikátním výškovým dosahem až 24 metrů od služby Havlický Opava zvládnete práci pohodlně, rychle a bezpečně. Navíc se skvělou stabilitou a manévrovatelností a bočním dosahem 12 metrů. Služby Havlický. Skvělý partner pro vaše výškové práce. Více na službyhavlický.cz.

Buďte zdraví, rockeři. Mám pro vás další díl Metalmánie od 19 hodin na rádiu Čas Rock a o hodinu později na televizi Rebel, američtí Trivium. Těším se na vás.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové.

0: Tahle hodina je na rádiu Čas Rock doslova cestovatelská. Teď jsme zase z D-Cult zaskočili do Británie. No a teďka zase pocestujeme na sever k našim severním sousedům do Polska. Ahoj Kiki, můžeš mi a mojí ženě Janičce zahrát Lady Punk? Dnes máme výročí svatby, 14 let. Děkuji, Jan Honzo, to je krásné, že jako na muže, že si to takhle krásně pamatuješ, tak to se cení. Klobouk dolů. No a já vám dvěma přeju, hele, minimálně jednou tolik. Pořádně si na ten svůj velký den dneska zavzpomínejte, dejte si třeba lahvinku něčeho dobrého a tady posílám muziku jen a jen pro vás.
1: Radio Čas Rock. Radio Čas Rock.

0: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
1: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
0: Takže tak.
1: Volejte AAA Auto 800 110 800.
2: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.

pro vás na čas roku, teďka krátce po 6:15. Mám jednu skvělou pozvánku. Ne sice na tento, ale až ten další, tedy druhý červnový víkend 12. a 13. června, kdy se uskuteční na brněnském výstavišti akce s názvem Transport Show Truck and Bus Brno 2026. Tradiční akce, která nadchne všechny milovníky dopravní techniky, autobusů a hlavně treku. Protože výstava všech těchhletěch zmíněných vozítek tam bude. Chybět nebude samozřejmě ani spanilá jízda centrem Brna. Přichystané tam budou i zábavné věcičky a program pro ty nejmenší, takže pokud se rozhodnete tahat dříví do lesa, tak nebojte, budete jej mít kam odložit. No a představte si, v rámci Transport Show Truck and Bus Brno bude dokonce probíhat taky Burger Festival, takže spojíte jako dvě věci do jednoho, to je za mě ideálka. Dokonce tam řidičům budou zdarma měřit zrak, no a to pořád není všechno, jo. Probíhat tam bude autogramiáda místního hokejového klubu Kometa, no a chybět nebude ani dakarský speciál Aleše Loprajze. Přátelé, já myslím, že není o čem, pokud máte traky rádi, tak se určitě nezapomeňte téhleté skvělé akce zúčastnit. Jak jsem říkala, příští pátek a sobota 12. až 13. června brněnské výstaviště, kdybyste náhodou chtěli vědět konkrétně, který pavilon, tak pavilon P a venkovní plochy. Konec hlášení. Greta Van Fleet. Radio.

0: Rádia Čas Rok ukazují 17 hodin 56 minut a nějakých 35 sekund. No a přátelé, i po 18. podvečerní se rozhodně spolu nudit nebudeme. Uděláme si to takové pohodové, pěkně pianko, skvělá rocková a metalová muzika, doplněná nějakým tím pokecem ohledně věcí nových, co se chystá, co se děje. No a co se té muziky týče, tak těšit se můžete na Dream Theater. Ježiš, to bych si musela vytáhnout čavličku, že? Budou taky Daughtry, ti budou znít hned od samého počátku. A dáme taky Linkin Park v čele s Emily Armstrong. No a teď už dneska naposledy Honza Gavelčík s čerstvýma zprávama. Taky, kdo jste teďka na cestách za volantem, tak určitě bystře poslouchejte, protože tady pro vás máme i dopravní servis. Já jsem Kiki Střelcová, zdravím vás ze studia Rádia Čas Rok a přeju pohodový úterní, teď už podvečer.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě, v ulici Doktora Martínka, tady stojí odstavené osobní auto. Stále jsou problémy v obci Velký Týnec na Olomoucku, v ulici Na Křibě bourala dvě osobní auta a zdržíme se taky v Hlučíně, na Mírovém náměstí v centru města, tady bouralo nákladní auto s osobním.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Dobré úterní odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dálniční mýtné bude nově možné platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně změny legislativy 6 let.
6: Morava aktuálně.
4: O kočárové jízdy v Karviné je čím dál větší zájem. Atraktivní doplněk návštěvy zámku Frejštát i zámeckého parku tu funguje už 20 let, říká mluvčí města Monika Danková.
7: Kočár vyjíždí v průběhu sezóny pravidelně a v půlhodinové trase projíždí především zámeckým parkem Boženy Němcové. Hodinová projížďka pokračuje až do lázeňského parku. Právě klidná atmosféra, pomalé tempo a jedinečný pohled na okolí zámku dělají z projížďky zážitek, který vyhledávají rodiny s dětmi, páry i návštěvníci města.
4: Za zážitkem do Karviné míří nejenom hosté z různých koutů České republiky, ale i ze zahraničí. V Olomouci nás čekají další dopravní komplikace. Magistrát v létě zahají přestavbu křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova, kousek od centra města. Instalace přechodu a světelné signalizace zvýší bezpečnost chodců a cyklistů. České volejbalistky čeká druhá sezóna v Lize národů. Budou navazovat mezi elitou na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám ze 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. První letošní turnaj Češky od zítřka odehrají v Číně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Pokračuje úterní podvečer s Kiki Střelcovou.

Avizovaní Daughtry na vlnách rádia. Čas rok 8 minut po 18. podvečerní. Tak snad už si všichni teďka takhle při úterku s datem 2. června užíváte pohody, máte všechno splněno, odpracováno a teď už jako jenom čerpáte síly na kritický střed týdne, který tady budeme mít zítra, ale nebojte, strávíme ho opět spolu, takže se vám pokusím sem donést kupu energie. Nicméně, přátelé, teďka k jedním velikánům, a to ke kvínům. Ti zase a opět ožijou. Představte si, letos totiž slaví jubileum 40 let od vydání legendární album A King of Magic. No a slavit můžou i čeští fanoušci, protože do českých aren míří projekt s názvem Queen Relived Philharmonic 2027. No a půjde o zážitek, který teda propojí rockovou kapelu, symfonický orchestr, gospelový sbor a moderní koncertní show inspirovanou odkazem Freddieho Mercuryho a právě zmíněné skupiny Queen. No a jestli si tuhle unikátní podívanou nechcete nechat utéct, tak si pište 19. únor 2027 Brno, o pár dní později 23. únor Ostrava a 26. únor pražská O2 Arena. Všechno teda, jak zaznělo, v příštím roce, to víte, ty jubilea, ta se dovolují slavit třeba i rok po nich, že? No a tedy, když byste chtěli tuhletu unikátní show navštívit, tak si určitě zavčas pořiďte vstupenky, protože mi něco říká, že budou rychle mizet. No a teď už k dalším velikánům, ke kysákům.

0: Na rádiu Čas Rok doznívají, před náma už Kula Shaker, no ale vy možná tušíte, co se bude dít dneska úderem večerní 19. hodiny, ale kdyby přece jenom náhodou nevěděl, tak mi dovolte vás pozvat na dnešní večerní program. Přátelé, chystá se nová vlna moderního metalu, kterou však jako ovlivnil starý poctivý osmdesátkový metal. To vás dneska čeká po 19. na Čas roku a po 20. hodině večerní na televizi Rebel, kde vás bude dobře bavit Zbavoš s novým dílem Metalmánie. No a věnovat se bude čtyřčlenné partě Trivium. No a spolu už za okamžik zaskočíme do tábora jiné partičky, konkrétně 30 Seconds to Mars, kteří chystají ověřování svých reálných fanoušků. Jak a proč? Dozvíte se, zůstaňte s náma.
1: Máš nervy na to jít až na doraz? Skřet Rádia Čas Rok tě brzy vyzve. Otevře box a ty se rozhodneš. Vezmeš, co je uvnitř, nebo to pošleš dál a riskneš víc. Tady se nehraje na jistotu. Tady se hraje o všechno. Rádio Čas Rok. Už brzy to spustíme. www.časrok.cz
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Časrok.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Metal Fest Opener.
6: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
7: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
6: Dorazí kultovní Anthrax.
7: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
6: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
5: Metal Fest.
6: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Den Moab v Ostravě je zpátky. Dva dny plné hudby, chutí a nového cirkusu. Pobaví vás hudební kapely i DJ. Akrobatická show, divadlo, dětská zóna a workshopy. Relax i street food. Den Moravské Ostravy a přívozu 5. a 6. června na Masarykově náměstí. Sobotní večer zároveň s ostravskou muzejní nocí. Více na moab.cz a sociálních sítích Moab.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok.
8: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: Seconds to Mars. Ti teď přišli s takovým hodně zvláštním a netradičním způsobem, jak jako ošéfovat hromadné vykupování vstupenek na jejich koncerty a aby se ty lístky jako dostaly do rukou těch opravdu skalních fanoušků. No a chystají to v rámci prodeje části vstupenek, kdy si představte, že fanouškům poskytnou jako speciální edici lístků, takzvanou Humans Only, jejichž prostřednictvím ověří identitu lidí pomocí skenu duhovky. Jo? Podle organizátorů, jako tenhle ten systém má právě zabránit překupníkům, kteří často ty lístky prostě vykupují během několika minut, no a potom je prodávají za nehorázné prachy dál. No jo, ale už jsou tady zase kritické jazyky, které jako upozorňují na otázky soukromí a využívání biometrických údajů. No, tak to jsem sama zvědavá, jak to s tímhletím inovativním nápadem 40 Seconds to Mars dopadne. Každopádně, až to budeme vědět, určitě to zase s váma probereme. Za chvíli už Fate No More.
1: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

7. podvečerní na čas roku nabízím dneska naposledy číslo sem do studia 7253311155, protože přichází song na přání, tak napište, zavolejte, co chcete. Mezitím Krokus, no a jsem sama zvědavá, jak vidíte ten playlist Rádia Čas rok na další minuty vy. Čas rok.

Na rádiu Čas Rok budeme teďka hrát ještě všem, co musí sedět v práci. No bohužel je vás takových ještě dost, takže věřím, že Leny Kravitz vám to pořádně nakopne. No a potom bude panoptiko. Ahoj Kiki, prosím zahraj pro mého úžasného muže Sofaka, který měl včera narozeniny. Je prostě věčné dítě. Sofáčku, miluji tě, tvá Ivet. To je krásné. Tak Sofáčku, i my se z Čas roku přidáváme do toho štrůdlu gratulantů opožděných. Přejem všecko nejhlavně, ať si zdrav, no a ať ti ta láska s tou tvojí Ivetkou kvete i nadále.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
5: Čas Rok.
6: I rockeři mají své dny. Dorazte na 18. ročník

0: Vinohradský hrad, Ostrava.
1: Hledáte náhradní díly pro vaše auto? Na vrakovišti H+P Autodemont ve Staříči máme díly pro všechny značky. Největší výběr provozy Hyundai, Kia a Dacia. Volejte 602 576 526.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.

Máme pomaličku do mého finále, rozhodně se ale nemusíte bát, že by Radio Čas Rok stichlo, ba naopak, teďka to tady s váma rozjede s pořádnou dávkou metalu z Bavoš v rámci Metalmánie, kde se dneska bude věnovat kapele Trivium. Kiki Střelcová se pro dnešek s váma loučí, popřeju vám krásný zbytek úterního večera, pořádně naberte síly na ten kritický střed týdne, který nás čeká, a nebojte, my to jeho odpoledne prožijeme opět a zase spolu. Tak se těším, do té doby se opatrujte a zase zítra čau.

Dobrý večer. Tak jako každý týden, i dneska startuje další díl pořadu zvaného Metalmania. A taky dneska to povedeme monotematicky. Kapela, kterou jsem si pro vás vybral, patří mezi novou vlnu amerického metalu. Kapela ovlivněna thrash metalem 80. let, především z oblasti zálivu Bay Area. Američtí Trivium. Svého času, před pár lety, jsem tuhle smečku nazval Mladé pušky, ale vzhledem k tomu, že máme teď rok 2026, i kapela kolem frontmana už má za sebou slušnou minulost. Jak jsem říkal, vznikly na základě obdivu ke svým vzorům, což u kapely Trivium byla Metallica. Trivium se začaly dávat dohromady, kdy Matt Heafy bodoval na talentové soutěži s coverem od Metallica No Leaf Clover. Doplnil další muzikanty a po roce 2000 mohli Trivium rozjet naplno svoji hudební pouť.

Sledujete televizi Rebel, dneska Trivium. Rok 2002 je v diskografii, řekněme, start. Demo, snímek kapely, mimochodem považovaný za velmi kvalitní dílo. Demáče se chytlo vydavatelství a tím pádem je zaděláno na debit. Amber to Inferno vychází v roce 2003 a pak už to celkem začíná šlapat. V první dekádě po roce 2000 alba jako Crusade nebo Shogun. Recenze hodnotí tuhle dekádu velmi kvalitně. V podstatě lehce zhrnuto, s Trivium se musí hned od začátku počítat na top příčky. Jednak tomu napomáhá kvalitní producent, jednak jsou slyšet odkazy jak na tvorbu Megadeth nebo Metallica, případně se kritici shodují i na odkaz na legendární Iron Maiden. Mezi náma těch kapel, které třeba zpěvák má za oblíbené, je celá řada. V jednom z rozhovorů vypočítal obrovský seznam kapel, které ho ovlivnili nebo ovlivnit můžou.

Ladíte vlny Rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, sledujete Metalmány, Trivium, Thrash Metal, americký Thrash Metal, řekněme 21. století. Frontman kapely je se svým hudebním a hlavně pěveckým výkonem podobně jako jeho vzor, tedy James Hetfield. Nejprve to taky až tak moc nebylo, řekněme, pochutí hrát na kytaru a k tomu zpívat. V podstatě se k tomu nechal přesvědčit. A mimochodem, James Hetfield také na začátku přesvědčoval Johna Bushe, ať jde do metly. Matt Heafy se ujal vokálu, podobně jako Hetfield se postupem doby zdokonaloval i prací s hlasivkami a onen progres i vidět postupně. Mimochodem, tak jak to dneska bývá zvykem, muzikanti se čas od času věnují jiné muzice a zpěvák Trivium to dělal taky. Za všechny jeden příklad, spolupráce s youtuberem, kterým byl Jared Dino.

Tak přátelé, za námi je další klip formace, kterou jsem si pro dnešní díl Metalmanie pro vás vybral. Tohle jsou Trivium a samozřejmě, abychom doplnili kompletní stopáž, tak já přihodím ještě jednu klipovku. No a taky přihodím, řekněme, přání a prosbu. Přihoďte nebo přidejte na jakékoliv sociální sítě související, ať už třeba s pořadem Backstage nebo s televizí Rebel, případně s rádiem Čas Rok, případně na můj osobní profil, nápady a tipy, co by mělo v Metalmanii zaznít. Já to samozřejmě společně s kolegy nějakým způsobem zpracujeme, vyhodnotíme, no a jak se říká, pište a já odpovím příště. Takže ještě jednou Trivium, Metalmania je v závěru, já jsem Zbavoš a za týden se na vás opět těším. Mějte se fajn.

televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí

0: Metal Fest Opener.
1: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventation.
0: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
1: Dorazí kultovní Anthrax.
0: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
1: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
0: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

0: Společnost Centrum Moravia Sever rozšiřuje svou nabídku o značku BYD. Showroom BYD najdete ve fóru Nová Karolina v Ostravě. BYD, build your dreams. www.byd-moravia.cz.
1: Pozor! Už v pátek 5. června ožije Golf Park Hodka pořádným dobrodružstvím. Dorazí Vagamundos, liška s révajem, dva borci na motorkách, co projeli svět až na ostrov Lidojedů a přežili, aby vám o tom mohli vyprávět. Program startuje v 16 hodin a pokud máte vstupenku, čeká vás Adventure Golf zdarma po celé odpoledne, těšit se můžete na grilování, stánky s občerstvením, viny a bumbubar. Vstupenky na Ticketportálu. Golf Park Lhotka. Buďte u toho, bude to zážitek.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsměn rád. Jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas Rock.
7: Čas Rock.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádia.

9:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s mongolskou partičkou The Who. Ta finišuje se svojí novou deskou, kterou vypustí do světa 24. července. 11 skladeb ponesou vinily hned ve dvou barevných odstínech a nabídnou tvrdší zvuk a hned taky několik zajímavých hostů. Jedním z nich je Johnny Hawkins z kapely Nothing More, který si s nimi dal skladbu Lost Soul, která si na tom chystaném výtvoru drží třetí pozici v pořadí.

televizi Rebel a taky rádiu Čas Rok pokračuje pořad Víkend, a to z Workings, kteří se tentokrát pustili do předělávky jednoho světoznámého hitu 80. let, pod kterým je v originále podepsána rakouská kapela Opus. Podle nich je to víc než jenom obyčejná skladba, je to prostě hymna a podsta pro všechny válečníky, kteří kdy stáli na bojišti. Tak snad jí předvedou i na Rockcastu, na kterém dostanou prostor 15. srpna před 7. hodinou večera.

Pořad Víkend jede směle dál a my se teď podíváme za Masterplan, kteří se před letními prázdninami pochlubí svým dalším studiovým zářezem. Termín je stanovený na 26. června a my si z něho dáme jeden kousek, který je podle samotného Rolanda Grapova tím nejlepším z celé desky. Pracovali na něm vůbec nejdéle ze všech skladeb a sám si v něm tento borec střihl i kousek zpěvové linky. Tady je.

Jste ve společnosti pořadu Víkend a před námi je švédská sestava Elaine, která vypustila do světa termíny svého nadcházejícího turné. To odstartuje 8. října v Hamburku a bude mít celkem úctyhodných 31 zastávek na takových místech, jako třeba Londýn, Paříž, Miláno, Stockholm, ale taky Česká republika. Tu navštíví 1. listopadu, konkrétně to bude ve zlínském Masters of Rock Café a nebudou tam sami, protože jim bude předehřívat publikum jak Rexoria, tak Serapis Projekt. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme. Mně nezbývá, než vám poděkovat za přízeň a popřát co jiného než roku zdar.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
2: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda Rádia Čas Rok se blíží. A letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rok.